Mlhavej stan, v pangejtu svých plnej špíny, začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám, jak starý kocour si předem.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: vidíš a je po mně.
1: Tak jsme jeli do Chateauneuf du Pape, to je 10 km před Avignonem, takhle doprava. A to je nádherná krajina a nádherný hrad. Tam sídl papež, jak název praví, papežské víno, že jo? Tam sídl papež v době, kdy církev měla dva papeže. Byla stejně zajímavá doba, jak se to rozdělilo a teď jeden obvinoval druhýho z kacířství a ten zas toho a neuznávali se.
2: To je... tři papeže, tamtý...
1: Já vím, tři papežové byli. To je právě podivný, jak může vzniknout v takový jednotný koncepci trojí hlava a teď navzájem se nenávidějí. A ten právě jeden bydl v Avignonu a na toho vzpomínám nejradši, protože založil vinice. To byl asi z nich nejmoudřejší papež, ten založil vinice. O těch druhých nevím, co v té době založili. Několik požárů. Ale... dokonce kolem lidí, jak je známo. A... tak tam jsme se zastavili a já jsem s drzostí vlastně jen českému turistovi vešel do sklepů šatonevských papežského vína a tam seděl pán, který něco počítal, asi inventura byla, a já mu svou francouzštinou vysvětluji, tedy že jsem z Československa a že chci koupit nějaké víno. A on tedy v domnění patří, že někdo přijel udělat z Československa objednávku, tak... přivolal slečnu nějakou, říkal, tenhle pán je z Československa a chce koupit víno. A slečna mě vzala do sklepu, kde jsem skoro se rozplakal, protože tam byly kilometry vína, tedy sudů, flašek, všeho možného. A tak jsem procházel těmi sklepy s takovým dojetím, skutečně poutníka, který narazil na svaté místo. A ta slečna mě přilákala k takovému stolečku, nalila mi skleničku, podala... já jsem řekl, a votr santé, vypil jsem to. Ona to tím též vínem vypláchla, vylila, já jsem okamžitě propočítal, co to asi stojí, jo, to jedno deci vylitýho vína. A ona mi nalila druhou skleničku, tak jsem ji zase připil. A při pátý nebo šestý skleničce povídám, moment, co to slavíme. A ona říkala, nic neslavíme, já vám dávám ochutnat, abyste si vybral ročník, který máte koupit. A já jsem říkal, tak to jste ovšem neřekla, tak znovu. Tak jsme tam nádherně ochutnávali, tak jsem potom koupil k jejich velikému překvapení tři lahve toho nejlacnějšího ročníku. Ale musím přiznat, že se chovali výborně a přesto jako mě nádherně to a byli hodní na mě. No. Tak jsem je přivez potom do Československa, ale hlavně jsem si přivezl relikví kořen Vinné révy ze Chateauneuf du Pape. Takový nádherný, vyhozený byl už z vinice, uschlej kořen, překrásně prokroucená taková révovina, ale právě tuhle révu mě našel celník náš na hranici v kufru, zvedl kufr a tam viděl jenom kořen. Říkal, co to je? A já, protože vždycky říkám pravdu, jsem řekl, to je kořen Vinné révy ze Chateauneuf du Pape. A ten celník na mě kouká, povídá, a vy si myslíte, že se vám to tady ujme? On měl strach, abych neohrozil mělník produkci. No tak to tedy bylo, tak jsme se vrátili potom i s těmi vrtochy, i s tou kapotou a v obojí už nemám. Vzpomínám někdy na Oktávijiny vrtochy. Tak další dotaz si dáme, že? Prosím.
3: Když jste byl v Marseille, ochutnal jste bujabézu?
1: Bujabézu, můžu jít k vám? Bujabézu jsem neochutnal, vážená slečno. A je to chyba, protože člověk má ochutnat všechny bujabézy všech krajů. Totiž má jíst to, co se v tom kraji dělá. Já myslím, že když už se cestuje, tak se má poznat nejen jiný kraj a jiný mrav, ale taky jiná kuchyně. V tom je taky smysl cestování. A já myslím, že čeští turisté dělají chybu, že všude požadují knedlíky. A zlobějí se vždycky. S Čedokem se zlobějí, že nejsou knedlíky, že není, že jo? Vy jste byl teď na Sicílii a taky se zlobili Češi, že jo? Jste říkal.
4: Dostali jsme chobotnice, mě to moc chutnalo, ale mezi lidem bylo pobouření.
1: Jo?
4: Žádný chobotnice.
1: Vepřový.
4: Vepřový.
1: A přitom to prase je ošklivější než chobotnice. Kor ve vodě. No já jsem jedl chobotnici, ale netušil jsem, že to je chobotnice. Dozvěděl jsem se to až druhý den, že to byla chobotnice. No taky to byl šok, protože ona ty pohyby, ono se to ekluje trošku, to vlnění těchto. Ještě máte nějaký
3: dotaz?
1: Tady se fajn sedí, no.
3: A nejpodivuhodnější jídlo v cizině?
1: Na nejpodivuhodnější jídlo v cizině. No tak já se snažím ochutnat všude, kde co je zvláštního, ale nejpodivuhodnější jídlo jsem jedl v Libanonu, které je překrásné jako země, ale pozvali nás tam na večeři známí, a tedy Libanonci, a říkali, jestli chceme jíst evropsky nebo arabsky. A my jsme říkali, no jsme v Libanonu, tak libanonsky. Tak nám dali, tam je zvykem jíst třeba 23 chodů, to jsou takové misky, ne po sobě, nýbrž najednou. Přinesou asi 23, 25 misek, to jsou takové kaše různé, říká se tomu taheny, a to je třeba, nevím, zelenina, maso, ryby, koření, nejrůznější věci, saláty takový. A k tomu se fasují takový veliký placky. A ty placky se ulamují a z těch tahen se bere a to jeden druhý mu to podává přes stůl a rože ochutnej tohle to a tohle. 23 mis tam bylo a ani jedno mě nechutnalo.
0: Je prosím vás něco, co vám tak jako vysloveně nechutná?
1: No to ano, jsou takové věci. Já například svádím takový marný boj sám se sebou s olivama. Já jsem slyšel, že olivy jsou strašně zdraví. A jsou lidi, jsou na ně fančbekři a mají rádi někteří. A já bych je rád se naučil jíst olivy. A bojuju se svým vlastním tělem a se svým vlastním tedy ústrojem, svým chuťovým a nejsem schopen si na olivy zvyknout. No to je opravdu jiná chuť a mě to vadí. Ale snažím se přemoci se a na ty olivy si navyknout, protože člověk by měl lámat svůj vkus, víte, nejen v jídle, ale i v kumštu třeba. Když člověk nemá něco rád, tak by měl se donutit, říct nic, musíš to ochutnat, musíš tomu přijít na chuť, takzvaně. I když to je těžko, někdy. No u mě s olivama rozhodně.
4: A jsou třeba nějaký dopravní prostředky, který nemáte rád?
1: Jo, takhle dobré. No tak já už jsem zažil kde co, já jsem třeba, jako mladý jsem cestoval hlavně kolmo. Já jsem byl vášnivý cyklista a já jsem jezdil daleký tratě, já jsem až do Beskyd, tenkrát jsem měl právě z Plzně, to je velice daleko, jestli víte, kde je Plzeň, jo? A kde jsou Beskydy?
4: Beskydy to vím.
1: To vím.
4: To jsou na Moravě. To...
1: No a tam končí vaše znalosti, ano. Tak Plzeň je naopak v Čechách, jo? A potom jsem tak rád cestu letadlem. Nejhorší dopravní prostředek, který já bych si mohl tedy vybrat jako příklad, je velbloud. Já jsem jel na velbloudu asi 8 metrů. A to je obrovský, že oni na tom jezdí i veliký vzdálenosti. A tryskem, oni mají celý oddíly jezdecký a tryskem na velbloudu. To je strašné na velbloudu. Protože on, ten Arab ho donutí, aby si leh kvůli turistovi, a teď ležící velbloud, že člověk na něj nasedne, tedy nějak se uvelebí mezi ty dva hrby a teď ten velbloud leží a vstává tím způsobem, že napřed stane na jedny nohy, takže vy padáte dozadu a sotva se zachytíte, tak on stane na ty druhý a padáte dopředu. A teď jde, a to je jako když vás posadí do přístroje, a který s váma dělá takový různý pohyby a vyzvedne vás to zase dolů a to. Já byl nervózní. Já bych na tom nedojel ani do Průhonic. Ne, na velblouda už nikdy. Nikdy. Ne, to už ne.

Čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh. A vánice sílí v porivech ledových. Z chýší dřevo mizí a mouka ubývá. Do sýpek se raději už nikdo nedívá.

jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod strázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

paluby pak slaný vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

Bonanza, pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na country rádiu.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Vážení a milí přáteli, můj kamarád Luděk Sobota, absolvent divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze, připravil si pro dnešní nevšední příležitost slavný monolog z neméně slavného dramatu Sid. Mohu vás ubezpečit, že se bude jednat o nevšední zážitek. Luděk si s přípravou monologu dal mnoho obětavé práce. Přesto, kdyby mu snad vypadlo nějaké slůvko, je připraven jako nápověda za oponkou Petr Nároží. Luděk Sobota, Sid. Pojď, Luďo, půda je připravena.
1: Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, cit. Klid. Jsi nějaký cancor? Tam někdo zapomněl, nebo... Já to tam nechám, doufám, že to nikomu nevadí. Nebo bych to ze zoufalství musel urvat. Tak já to tam radši nechám, jestli to teda nevadí. Já si začnu znova a uvidíme. Vážení přátelé, jedná se o klasik... Nekašlejte mi na to, prosím. Vážení přátelé, jedná se o klasické drama, citové drama, cancov. To je jeden od nás. My ho vozíme sebou. Kdyby bylo nejhůř. Ale on je hodnej. No to máš rádo. Dbát lásky.
2: Dbát lásky se si já přizám.
1: To byl zase on. Už je pryč. Dbát lásky. No zůstaň tě.
2: Mám začít, no. Dbát lásky se si já přišel sama z matku duší, než nám přišli se sadřu ve cistinách. Ještě jednou. Dbát lásky se si já přišel sama z matku duší, než nám přišli se sadřu ve cistinách. Odčekli stýmy za nic.
1: Já mu nerozumím ani.
2: Dbát lásky. Ztracený skrývá.
1: Zatracená.
2: Zatracená
1: práce.
2: Ne, ztracený. Když skrývá prasklou duši.
1: Skrývá prasklou duši.
2: Hej, já udělal chybičku. Oprava. Tam je promu duši, já řek prasklou duši, já to předtím zkazil. Tam je promu duši, já řek prasklou duši, já to zkazil.
1: Opravda. Kde se skrývá opravda prasklých duší?
2: Jak sama v zmatku duši?
1: To sama matka duší?
2: Ale ne, zmatek jako chaos,
1: to chaos, sama chaos. Matka duší, chaos, chaos, chaos!
2: Nuž, my dáme si
1: číslet! Nuž nemáme!
2: Ne, nuž jako hola, hola, hola!
1: Hola, hola, hola! My dáme
2: si číslet! Máš se dva
1: čísla! Hola!
2: Tasí!
1: Hasí!
2: Tasí!
1: Hoří!
2: Tasí!
1: Tasí!
2: Set meči!
1: Set meči!
2: Moment!
1: Moment!
2: Zachraňme si aspoň čest!
1: Zachraňme jich aspoň šest!
2: Čest! Čest! Čest! Cože?
1: Tak je jedno!
2: No, je to jedno!
1: Šest nebo sedm! Čím víc, tím líp! Zachraňte všechny! Když nám
2: již
1: mizí
2: láska Ksimenina!
1: Co to?
2: Ksimenina. Ksimenina.
1: To sečte Chimenina.
2: Já se držím textu. Já bych sám nepřijal ani písmenko, tady je přece ksi jako šranky.
1: Já bych. To jsem šranky. Ne, o to mi nejde, vy jste svědomitej, ale to sečte Chimenina, to je jako kdybyste chtěl číst Don Juan, teda Don Juan, Don Juan. To je španělsky, to musíte číst, tak se to čte, jak si to píše, čověče.
2: Chocholou se nečte ksoksolou. Já se držím.
3: to uzíží, až se to píše.
2: Co na mě ječíš, ty konzervatorista? Na koho, na mě, na zaměstnance?
3: No na tebe, když to celý zkazil ten výstup, ty chytrej. Když ty lidi nevědí, o co se jedná. A já taky ne. Na všecky zblb tady.
2: Já jsem napovídal jiným hercům, ty už dávno nehrajou. Můj slavý duch se tam alžel. Můj slavý duch se tam alžel. Tedy ne můj slavý duch, můj slavý duch, ale já to musím říkat, protože to říkáš ty. Můj slavý duch se tam alžel. Můj slavý duch se tam alžel. Netručuj!
1: Na vás ovaku trafiku.
2: Můj slavý duch se tam alžel. Řekni to těm lidem! Můj slavý duch se
1: tam... Jo, otravuj. Můj slavý duch se klamal. Tupec jeden potrhlej. Sufler povatenej.
2: Víc než nemil se vazal.
1: Já vím. Víc než ty milence. Jsem vázán od svojí, od svýdíkem.
2: Ať jsem žalostí.
1: Ale já si můžu
2: dělat. Ať s protivníkem. Odevzdám čistou
1: krv.
2: Mlč si říkám. Odevzdám čistou krv, jak jsem je udržel. Mám věru výčetky. Proto mlč. Proto jich nebalostí. Před. Teď. Ty hraješ!
3: No tak co mi to vedeš?
2: Pomstě!
3: Bez milosti!
2: Bez milosti!
3: Najej!

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

noci už ubývá, císař se usmívá, pokojně mohu žít, všeho lze použít pro dobrý stát.

ráno, když jsem mířil dolů k řece, někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starý

tak se čedy mění všedu. A já přišel na to, že umím mít rád. A pak jsme čas

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio.

Ní schůdek z dole, jen malou chvíli a poplujem zpět. Chtěl bych se podívat na tamten svět.

Vytvoř mi, příteli, navratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů

0: Tady něco hoří. Tady něco hoří. Božka! Božka! Božka, že ty jsi zase něco připálila.
1: Emile, hoří nám v pokoji.
0: Ježiš, tak to nekříš, ať nás nerozkecaj. Běž rychle. Hele, holka, vynes sportku, děti a zatím na to něčím stříkej. Jo, já zavolám o pomoc. No, kde pak ženská a přírodní katastrofa. Hej, cákej na to nějakou vodu, jo, nějakou tekutinu. No, zavoláme kohod. Kdo by takhle mohl mít tohleto? Zavoláme Tondu, Tondovi Boučkovi, no jo. Cákáš za to, cákej. No. Těbuk to... A, to je Irenka. Hej, Boučková, je Tonda doma? Co, není? A kdy přijde večer? No, tak to lehneme popelem, to nic, nic, to nic. A nebo řekni mu, že hoří, jo, těbuk. Hele, kdo by to mohl... No jo, Franta Křížala, kde pak? Ten zná každýho, jenomže já neznám jeho telefonní číslo, jak bych to... Hele, stříkej na to, stříkáš? Stříkej, Božka, stříkej. Já zavolám tohleto, informace, no jistě. Hele, kde pak ženský a přírodní katastrofa? A, halo, soudruško, prosím vás, já, prosím, já nezavěšuju. Co, prosím? Totiž nám tady hoří, v jakým pořadí? Hele, nechte si to napřed vysvětlit, jo, podívejte se. Nám tady od něčeho něco tohleto doutne. Ale já pořád nezavěšu, co vidíte pořád? No, nám tady něco doutná, paní tam zatím se... Hej, stříkej, a hlavu vzhůru. Holka, nehoříme sami, jsme v pořadí. No. A ano. No. Teď jsem měl smůl, tak možná teď budu mít šťastnou ruku. Soudružko, prosím vás, helejte, potřeboval bych číslo na vašeho účastníka. No, je to Fran... Halo, soudružko, je to Fran, tak prosím, halo. Jak to, že nejste soudružka? Halo, prosím, jo, vy jste soudruh. Je to bylo nedivný, že máte jako nějaký přiskřípu. Halo, promiňte, já jsem se chtěl vás nějak tohleto. Helejte, mě hoří kvartýr, já bych potřeboval, prosím... Co jako to, že co lehne popelem nezhnije, no to je hezký, ale který my to stejně chceme měnit, o to nejde, ale nějak tady přihoří, víte? Helejte, soudruhu, prosím vás, potřeba bych účastníka Františka Křížalu, jo, Praha 4 Kánovnická, prosím, Křížala, sušená švestka, Kříži Kánovnická, ano, znamenám si, ano, pamatuju, to je jednoduchý číslo, jo. Tak no, holka, stříkej, stříkáš tam? No. Ale zase ne, abys to všechno uhasil, když už je voláme, jo? Nech to tu hodně. Tak, no. Ne, fakt, tohleto, hned volat pořád, kde pak to... Halo? Těbu, Franto, hele, Franto, já mám takovouhle věc tady, jo? To, proč mluvíš s pistulkou? To je fanoušek. Hele, fanoušku, hele, zkus pro tátu, jo, děkuju ti, počkám, no jo. Co to dělá, hoří to, jo? No jo, udržuj to, hele, halo. Hele, Františku, těbu, Franto, hele, nemáš známý uhasič u požárníků? Ne, já nehledám žádný flek, tam jsem teď spokojený, no výborně. No jistě, že ano, hele, já bych potřeboval to, víš, volat hned požárníky, to bychom tady mohli taky lehnout popelem, povídám. Tak povídám, musíme to vzít přes nějaký známý, že jo, vím, že ty máš spoustu, ale to by potřebovalo opravdu nějaký dobrý známý, rozumíš, ne? Lidi, který ty znáš, že by mohli eventuálně mít tam nějaký, říkám ti, opravdu dobrý známý. Co?
1: Prosím tě, dobrý známý.
0: A co?
1: Tady hoří.
0: No, tady voláš hasiče. Ježíš, to tady
1: opravdu... Požární služba? Co? Tady Praha 6, Dejvická 3.
0: A ona se zblázila.
1: Požár.
0: Bez protekce, hasiče, jo, to...
2: Už jsme tady, je to tady.
0: Je to tohleto možný? To vám teda gratuluju, manželka, teď položila sluchátko a vy už jste tady. No to teda, to jsem si tady nemyslel, co?
2: Normálka.
0: Jak to?
2: Dálnopis. Volal švákr od našeho náčelníka, tak jsme tady.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

srdce klid. Zdá jsem bohužel. Náš od větů toulá se po vlacích a zpívá náprava.

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

Brzo bude ráno, zas jdu od ní. Jdu domů stejnou cestou, kterou tolikrát jsem šel. Jsem bohatší o slib, co jsem dal, a hlas se mi chvěl, že až teď přijdu domů, so

máš, co jsi chtěl, čert tě vem. Ten pán, co drží drahej volant, to je šance dívko Mercedesu. Má zlatý prsten, zlatý srdce, zlatý zuby, prostě zlatý chlap. Já mám jen to, co na zádech si nesu. A ty máš, co jsi chtěla, tak se trap. Před chvílí svět byl jenom náš, ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme občas nacházeli, když hledali jsme spolu vráka, jimi špátky jdou do nedělí. Ta vůně ohňu ve vlasech, ta nevyvané dívko v Mercedesu. To nepřerazej, drahý šminky,

týdnu vrátí zase zpět. Až poznáš, co jsi vlastně chtěla, vem si rtěnku, dívko, Mercedesu. Slova dlouho nehledej a na dlaň levý ruky začni psát. Ten dopis potom pošli na adresu Patníku cesty číslo 50. Pak bude svět zas jenom náš, teď ty kytky stále ještě kvetou, co u silnic jsme spolu nacházeli. A vím, že jednou najdem vrátka, jimiž pátky jdou do nedělí.

Jen jsem v silnici, když asfalt stál a studený pot na čele mě téměř hřál. Zkrátka dobře bylo vedro a to přímo k zalknutí. Stála tam dívka jako z obrázku a ve smutných očích měla otázku, zdali slezu. Já

Protože často jezdím sem a tam, všechna města jsem viděl a všude to znám, a nebyla snad chyba, že jsem té dívce o tom povídal. Ptala se, nejste vy ten, co svou zemi zná, a já jsem řekl, máte pravdu, jsem to já. A ona na to, že prý slyšela, jak v rádiu mou píseň někdo hrál. Jenže to zpíval Vodička. Co jsem té dívce mohl povídat? Připustil jsem, že svou zemi mám v skutku rád a že třeba Berounce dám 100krát přednost.

Tohle všechno je dneska už minulost, já však na osud svůj těžko mohu mít zlost. Byly doby, kdy svou zemi jsem znával jen já. Dneska všechny pochyby lehce za ženu, od té doby, co se mi nabídla za ženu. Že prý můžeme se vzít a potom budeme na to dva. Já řekl, proč ne. Naší lásku dneska nic nezboří, známe města, hory i pohoří. Známe hrady, zámky, řek,

ona se smála. On držel to GPS v hlavě.

se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit.

Steiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těskym.

Ponožka ho hryze a odhladuje mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spad z města činžáků rovnou do města chat.

přírodou, za sluncem nebo za vodou. Je lepší stranou zůstat stát, dál od města činžáků i města chat.

0: žádnou města chat.
1: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec a začneme u lékaře. Kdy a na jakou preventivní prohlídku máte nárok nebo jak dopadlo vyšetření u lékaře? Tohle všechno ukáže aplikace EZ Karta. Ministerstvo zdravotnictví teď přišlo s novou verzí. Najdeme v ní i výsledky laboratorních testů za uplynulých 5 let. Nová a vylepšená aplikace nám má usnadnit bezpečný a rychlejší přístup k našim údajům o našem zdraví. Lanovka na Pražský Petřín začne po rekonstrukci znovu vozit cestující už v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 a potom budou jezdit ve zhruba 10-minutových intervalech každý den do 22 hodin a 15 minut. Jízdenka bude stát 100 korun. Kam půjdou peníze z pokut z radarů, to se pokusil zjistit Luděk Savana Urbánek.
2: Záměr vlády, která chce, aby čistý zisk z vybraných pokut z instalovaných radarů v obcích nově putoval Státnímu fondu dopravní infrastruktury, nikoli v obcím, vyvolal nesouhlas. Obavy má i Blansko a zda zde radary vzniknou nebo ne, záleží právě na blanenském městském úřadu. Kdy se obce dozvědí podrobnosti ohledně pokut z radarů, zatím není zřejmé. Luděk Savana Urbánek, Blansko.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Parádní sobotu, přátelé. Do sobotního rána se probouzíte za zvuku melodií, které se linou z Country Radio. Bylo to Copáci a bude také Vinona, Vabydaněk, Minesengři. No prostě celá řada písniček a skupin a kapel a také interpretů, které máte rádi. Tak krásné sobotní ráno, zejména Zitám, které mají meniny a můžou tak slavit klidně už od této chvíle, anebo možná už ještě od brzčího rána. Krásnou sobotu vám přeje Katka Čepelíková, tím sobotním dopolednem vás na Country Radio budu provázet já a dneska to společně zvládneme pěkně na houbách. Ať už vyrážíte nebo jste se vrátili, tak můžete přispívat svými příspěvky o tom, jaké ty houby v lese jsou, jestli vůbec jsou, jestli jste vyrazili, nic jste nenašli, jestli jste brázdili lesem a nazbírali jste třeba tři plné košíky hub, tak o tom mi dneska můžete dát vědět. A nejenom dneska, ale i zítra, protože celý víkend, víkendový pokec na Country Radio bude věnován houbám. Ono totiž obecně platí, že houby začínají nejvíce růst po nějakých vydatných deštích a zhruba 10 dní po nich a následném teplém počasí. Jo. Tak to se nám samozřejmě stalo, takže teď jsou aktuálně ty žně v těch lesích, tak nám o tom dejte vědět, o tom, jaké máte úlovky. Těšíme se i na vaše fotky na Facebooku Country Radio, tak věřím, že dneska to bude provoněné různými smaženicemi. Můžete samozřejmě dávat i tipy na nějaké recepty, jaké máte, co se vám osvědčilo, co funguje a co naopak třeba vůbec ne. Moc se těším, tady je Vinona.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: 18 minut po hodině 8 si budeme povídat o houbách. Možná, že se na ně dneska chystáte, protože možná vás inspirovali vaši kolegové, vaši příbuzní, vaši sousedé, kteří nosí prostě pořád ty plné košíky hub, a vy jste si pořád říkali, ne, ještě není ten správný čas. Já vždycky chodím až třeba poslední sobotu v září, jo? A to se vždycky vyplatí. No ale myslím si, že měli byste to trošku přehodnotit, jo? Protože ty houby skutečně v lese jsou. Můžu vám říct, kde konkrétně nejsou, protože mám tady před sebou takovou speciální mapu, kterou vytvořil Český hydrometeorologický ústav, a mezi Jihlavou a Třebíčí docela určitě nerostou. Jo? Tady je prostě takové speciální místo, jediné na celé mapě celé České republiky, a mezi Jihlavou a Třebíčí prostě prý není ani ťuk, jo? Tak tam se vůbec nevydávejte, tam je jistota, že byste přišli s prázdnou. Jestli se chcete projít, tak samozřejmě to je věc jiná. Tak dneska tady o houbách, dneska vám taky prozradím samozřejmě mapu, kde ty houby rostou, kde tu mapu najdete, abyste šli takzvaně jako najisto, i když samozřejmě jistota to není nikdy, to víte, někdo vás mohl předběhnout a houby vám vyzbírat, ale stačí brzo vstát, tak možná třeba zítra vám to lépe vyjde. Přišel nám tady příspěvek od Tomáše, který napsal takový vtipný příspěvek o tom, jak vyrazili nedávno na houby. To tak vyrážíte do lesa na houby s jasným plánem. 2 hodiny košík plný hřibů a v 10 jste zpátky doma, jenže les má jiný plán. Po hodině máte v košíku 3 babky, 1 podezřelou houbu a šišku, kterou jste si spletli s hřibem. A pak konečně uvidíte něco velkého. Něco velkého pod smrkem. Rozběhnete se a radostně voláte, mám ho. Přiběhne celá rodina, to já teda vždycky taky volám, vždycky, když najdu nějakou houbu, hala, mám jí, a vždycky ukazuju do dálky. No ale pozor, takže zpět tady k našemu přispěvateli. Zjistíte, že je to rezavá plechovka. Tak i to se samozřejmě může stát, doufám, že jste ji tam nenechali, že jste ji vzali sebou, aby tam chudák nestrašila ještě dalších 10, 20, 30, 50 let. Tak to byl jeden z příběhů, které máte ze sběru hub, a těším se na vaše fotografie, ještě mi žádná nepřišla. Co pak vy nejste houbaři, co pak vy už jste letos nebyli na houbách a nepřinesli jste plné košíky hub. Tak těším se, až mi to tady ve studiu pěkně provoníte. Tomáš Linka, Půlnoční kovboj, to je muzika, která nás právě teď čeká.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, jsem tu proto, abyste věděli, kde pak nám to trošku vázne, a to jak v dopravě na silnici, tak kde se rozhodně nesvezete vlaky. Tak začneme vlakovými výlukami. Ty polodenní dneska jsou pouze na jedné trase, a sice Beroun z Dice, takže do zhruba do 16 hodin se tam nesvezete vláčky, a to až do 22.9. Další takové ty dlouhodobější výluky jsou potom platné na trase Cheb Luby u Chebu, Bechyně Tábor nebo Praha Smíchov, Praha Jinonice. Další informace už přináším ze silnic. Bouralo se převážně v Praze, tak tou také začneme. Pozor si dávejte v ulici u Akademie, tam máme v sobě dva osobáky. Podobná situace je i v ulici na Pankráci, ovšem tam došlo ke srážce osobáku s motorkou. No a v Mánesově ulici máme v sobě dva osobní vozy. Dávejte na sebe pozor, přeju vám hezkou sobotu.
2: Country Radio.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak? Klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
3: Zdravíme vás, milí posluchači Country Rádia. Teď malinko přeskočíme takovou tu pomyslnou časovou osu. A rádi vás už nyní pozveme k pondělnímu vysílání na Country Rádiu, kde se mimo jiné dovíte, kdy vzniklo satirické divadlo Večerní Brno a jak to vlastně bylo v jeho prvopočátcích. Nebo kdo také bude slavit svůj svátek, abyste náhodou nezapomněli, komu dát nějaký dárek. No a navíc pro vás společně s Kačenkou máme připraveno i jedno tajemství. Tak nezapomeňte už v pondělí 21. září poslouchat ranní vysílání na Country Rádiu.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Rádio.
4: Včera jsem se vracel

se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džina, když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáh láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý fór teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas provouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růst. Přišla fůra let, přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach nezní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každý bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jedinej cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hrozný bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dár, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke stolu s

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval bojcem, rytář z kapsy nůž a z mýhoucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, síly měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří prolec, mý pobouchač se sách, ale já ji měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, dej bych tě rád a přímo do očí. Zuzanko, jsi chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Schoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrad, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Ten chlap Zuzanka, to musel být ale pořádný chlap, takový pořádný kus chlapa. Mirek Černý, chlap Zuzanka v našem vysílání na Country Radio při 19. zářijovém dni. Tak ten 19. zářijový den je jednoznačně spojen s dnem myslivců. Tak pokud máte rádi lesy, myslivce a taky třeba houby, tak se určitě dneska vydejte na jednu z 19 akcí, která se koná po celé České republice. Letošní motto je naší klubovnou je příroda. No a vlastně na těchto akcích se bude veřejnosti ukazovat, že myslivost to není prostě jenom lov, ale je to především péče o přírodu, krajinu a zvěř. Takže na své si přijdou jednak děti, ale i dospělí budete si moci podívat třeba na ukázky loveckých psů a dravců, na to, jak se vábí zvěř. Budou tam i různé tvořivé dílny pro děti, taky ochutnávky zvěřinových specialit. Tak pokud máte rádi zvěřinový gulášek, tak dneska určitě vyrazte na jednu z akcí od Českomoravské myslivecké jednoty. Podrobnosti o tom, jestli ta akce je i ve vašem okolí, a já věřím, že ano, protože jak říkám, je na 19. místě v České republice, tak se podívejte na jejich stránky, které jsou Českomoravská myslivecká jednota, ale ve zkráceně je to www.čmmj.cz. Tak se mrkněte a vyražte, pokud nemáte na dnešek ještě žádné plány, anebo zůstaňte spolu s námi a dejte mi vědět o tom, jak jste vyrazili na houby, jaké jste měli úlovky. Už tady mám jeden parádní, tak za chvilku si o něm povíme víc.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Kde jsou ty houbařské ráje, kde to opravdu roste a už jste byli třeba několikrát po sobě. Napsal nám Tomáš, že prý mezi Jihlavou a Třebíčí skutečně žádné houby nejsou. Vidíte, já to říkala. Já tady koukám na mapu, kterou vytvořil Český hydrometeorologický ústav a tady z ní jasně vyplývá, že skutečně mezi Jihlavou a Třebíčí nic není. Jako fakt, jako tam možná není ani žádný les, tak tam vůbec nechoďte, ale jinak ty prognozy jsou prostě geniální a fantastické, takže kdo o tomto víkendu nepůjde ještě na houby, tak ten prostě jakoby nebyl. Tak těším se na vaše úlovky. Už celá řada krásných fotografií na Facebooku Country Radio, tak já za ně moc děkuju. To jste teda vyrazili a měli jste docela štěstí. Třeba ale Jirka nám píše, že by rád vyrazil na houby, ale že nějak se sebou úplně nezadařilo a má nohu v sádře. Takže alespoň poslouchá Country Radio. Tak Jiříku, alespoň podívej se na fotografie, které máme na Facebooku, anebo o úlovcích, o kterých budeme hovořit, tak se dozvíš právě teď. Dokonce nám volal i náš posluchač, nebo on nevolal, on využil aplikaci Country Radio a podívejte, co nám nahrál za vzkaz, jaké on má vzpomínky na houbaření.
2: Hezký den, milí posluchači Country Radia. No, já jsem ten největší houbař. Podle mě ani větší houbař neexistuje, když mě k tomu vedl už můj dědeček od mých 5 let. Já jsem si vnesl svůj košíček, on nesl kudličku, teda ten nožík, kterým potom očišťoval ty houby a učíval mě znát ta rodinná houbařská místa v tom našem lese za vesnicí. Jednou to bylo místo, kde rostly křemenáče, po druhé jsme šli na místo, kde byly samé hřiby. Někdy taky nerostlo nic, ale to k tomu houbaření samozřejmě patřilo. No jak říkám, od 5 let jsme chodili s dědou do lesa. Stalo se taky jednou, že mě v tom lese nechal. A tomu potom babička vyčítala celé prázdniny, ale já mám zážitek na celý život.
1: Zdá se, že náš posluchač, jak tam kolem ní svištěli ty auta, že už zase vyrazil na houby, inspirován touhletou krásnou příhodou, tak děkujeme. Tak od 5 let chodit na houby, možná, že to máte podobně, a nebo že se možná houbařské vášni propadly třeba až, já nevím, třeba v 50. No proč by ne? Co by ne? Tak máte kolem sebe lidi, kteří houbaří, tak vás to vzalo taky.
3: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

78 mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej plek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem a

0: Antri počasí.
1: Ráno a dopoledne nás dnes čeká jasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy. Během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký den. Městská policie zveřejnila nový seznam míst, kde může pomáhat státním policistům s měřením rychlosti. Jinými slovy, šoféry informuje o místech s radary. Rychlost se měří na všech důležitých dopravních tepnách v Praze, například na jižní spojce, ale i v tunelech. Pozor bychom si měli dát také v ulici k Barandovu, na Evropské nebo třeba v Průmyslové. Komplet seznam najdete na internetových stránkách městské policie hlavního města Prahy. Na téma finance a průměrný plat teď Honza Navrátil.
2: V případě průměrné mzdy si hlavní město stále drží v rámci České republiky prvenství. V letošním druhém čtvrtletí mzda meziročně vzrostla o 6,2% na 66 459 korun. Zaměstnancům v Praze tak měsíční plat ve srovnání s loňským rokem vzrostl průměrně o 3 874 korun. Oproti celostátnímu průměru lidé v Praze berou o 14 493 korun měsíčně více. Honza Navrátil, Praha.
1: O nové cyklostezce teď Luděk Savana Urbánek.
3: Je hotovo. Rožnov pod Radhoštěm dokončil první etapu cyklostezky Pindula, která navazuje na už hotovou cyklostezku v Trojanovicích. Více než 2-kilometrová trasa vede podél frekventované silnice první třídy a vytváří komfortnější spojení mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem. Stavba vyšla na 5 milionů. Luděk Savana Urbánek, Rožnov pod Radhoštěm.
1: Víkendové zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Johnny Horton v našem vysílání na Country Rádiu při sobotě 19. září. Tak houbový víkend je před námi. Věřím, že pro vás bude plodný a že potom všechno, co nazbíráte třeba dneska, nebo to, co jste nazbírali zítra, tak budete mít o zábavu postaráno na nadcházející hodiny, protože než to všechno očistíte, než to všechno nakrájíte, než to všechno usušíte, zavaříte nebo zpracujete jiným způsobem, tak teda opravdu je před váma opravdu velká práce, ale já věřím, že tohle je práce, která vás baví, možná víc než kterákoliv jiná. Tak hezky si ji užívejte a klidně nám nafoťte, co aktuálně s těma houbama děláte, nebo co plánujete dělat, nebo jestli máte třeba ještě od loňska zavařené houby a říkáte si, no jo, ale tahle ta úroda, to přece nemůžeme v tom lese nechat, to musíme přidat prostě k těm sklenicím další a další. Klidně mi dejte i vědět, jaká jídla z hub máte nejraději. Prostě všechno, co se hub týká, tak to mi dneska tady potřebujeme vědět a znát a dát dohromady, protože my tady máme víkendový pokec na téma houby, houby, houby. Takže o houbách to dneska bude. Věřím, že houby máte rádi, protože jestli ne, no tak, no ale, tak možná, že zase se něco nového dozvíte a i tak zůstanete s námi s Country Rádiem, protože kromě hub se v této hodině budeme věnovat i také dlouhému putování dětí v Číně, které, představte si, že ještě do nedávna museli chodit do školy třeba 3 hodiny. Jo? To si možná pamatujete ze svých dětských let, že jste dlouho museli šlapat, protože nejezdili žádné autobusy a museli jste do školy chodit dlouho, ale oni tam ještě nedávno museli prostě 3 hodiny. A pozor, ne po rovince, ale pěkně po vejškách a bylo to velmi nebezpečné. Proč už chodit nemusí, to se dozvíte během této hodiny v našem vysílání. Tak krásnou sobotu přeje Katka Čepelíková ze studia Country Rádia.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dneska si tu povídáme o houbách, o houbaření, o různých receptech z hub a zavolal nám Lukáš. Lukáš by nám chtěl něco říct o tom, jaké jídlo má nejraději, jestli jsem to správně pochopila. Lukáš, hezký den.
2: Dobrý den, Lukášu, telefonu, já volám na ohledě hub, tak mám nejradši smaženici a babička tam nám jí dělávala s těma, s kolínkama. Takže udělala prostě plno smaženice k tomu kolínka a přidávala tam kolikrát ten junior a nebo tak nějaký salám a bylo to taky úplně super.
1: Jo, trošku to nastavila, aby toho bylo víc.
2: No. Přesně, ale bylo to úplně perfektní, můžete doporučit do toho, že to opravdu s těma těstovinama není špatný, takže každý to má rád s chlebem, jo, nebo zná to s chlebem a jako jak říkám těstoviny anebo brambory, no.
1: A už jste letos byl na houbách?
2: Byl a žádná sláva.
1: Žádná sláva, no neříkejte. A neinspiruje vás to, že tady o tom takhle mluvíme a že ty košíky plné hub jsou prostě
2: ale
1: úplně všude kolem?
2: Ale to jo, no, to inspiruje, ale ono to je někdo říká dobrý, takže to bych musel teda jedině tak dořevnit, to je nejblíž.
1: Aha, no tak třeba budete mít ještě příležitost, tak držím palce.
2: No taky pozdravuju všechny posluchače, děláte to skvěle. Ještě jednou děkuju Minulši Kellerovi, jako je uváděl tam s Pikovice minulý týden, ještě jsem toho plnej.
1: Jo, no tak super.
2: Takže můžete mu poděkovat, že opravdu to perfektně připravili a bylo to tam fakt skvělý a jak říkám, jakože jen tak dál a ať to takhle prostě dál pokračuje, no.
1: Děkujeme.
2: A kdyby se tam objevili hoptropáci, ukecal je tam pořadatel na příští rok, taky to by bylo taky skvělý.
1: Uvidíme, co se dá dělat. Každopádně děkujeme Milošovi, všechno vyřídím. Mějte se pěkně,
2: díky,
1: krásnou
2: díky,
1: sobotu.
2: Taky hezký víkend.
1: Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Tak to bylo houbařské i trochu pikovické, trošku vzpomínání, ale samozřejmě pokračovat v tématu budeme i dál. Tak jestli i vy se chcete svěřit a chcete si popovídat o vašich úlovcích, o vašich houbařských úlovcích, tak klidně volejte 210 323 333.
3: Hodím návnadu psům a mám jim strážet.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Mrkneme se do Prahy, protože tady máme dneska nějakou tramvajovou výluku. Potrvá od 8 hodin až do 17 toho dnešního dne a došlo k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Hlavní nádraží a Flora. Další informace, ta se týká už Brna a právě toho dnešního dne, dneska až do 16 hodin, je vyloučen provoz tramvají v části ulice Táborské. Tramvajová linka je v provozu pouze v trase Čertova role Smyčka Geislerova, tak aby vás to trošku nevykolejilo. Co se těch kolejí týče, tak se mrkneme ještě na trasu Cheb, Luby u Chebu nebo Nezvěstice Příkosice. Tady se nesvezete, neb tu platí taková dlouhodobější vlaková výluka. No a co se děje na silnicích? Komplikace čekejte v Jílovém nedaleko Děčína v ulici Teplické, tam se bouralo, v Praze se bouralo v ulici Ločské a na Florenci. A mrkneme ještě do Brna, protože tam máme komplikaci v podobě jedné dopravní kolize osobáku a nákladního vozidla v ulici Žabovřeská. Určitě se tam trochu zdržíte. Doprava za námi, dáme si Jarka Nohavicu, zaspíváme si Tři čuníky, všichni zborově.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Historicky se dá dohledat, že v českých zemích děti chodily do školy tu vůbec nejdelší trasu asi 10 kilometrů. Tam a potom zase zpátky za deště, za sněhu, bez protažení a samozřejmě taky bez pouličního osvětlení. To je určitě všichni litujeme. To si dneska vůbec nedovedeme představit, ale mnohem horší to měli ještě před 5 lety v jedné čínské oblasti, kde mají děti školu bůh ví proč na takový obrovský skále nad jejich vesnicí. No. A než se tam děti vlastně doškrábali, tak to trvalo 3 hodiny. Vemte si, že tam nevedli vůbec žádný cestičky, oni se tam fakt jako drápali po té skále nahoru. Prostě horolezecký výkon hnedka ještě před nějakým školním výkonem, jo. A tak jim konečně po mnoha letech tam udělali výtah. Jo, výtah prostě nahoru, ale ono jim to tu cestu vlastně moc neskrátilo, protože tenhle ten výtah se stal brzy turistickou atrakcí, se dovedete představit, že je obrovský výtah na obrovský skále, takže to tam přilákalo spoustu turistů, takže děti se do toho výtahu stejně nedostali a stejně jezdili do té školy pozdě, takže vedle toho výtahu museli zbudovat ještě jeden výtah a ten je turistický. Já si myslím, že by se docela hodilo v nějakých větších městech, že bychom měli třeba autobusovou dopravu, jo, že jedny autobusy by vyloženě vozili děti a druhý autobusy by vyloženě vozili jenom jako lidi, co jezdí do práce. Protože někdy dostat se tady do autobusu je teda taky, jako musím říct, že docela jako peklíčko. A zvlášť teďka, že jo, když to začalo školáci do školy, no, je to teďka náročný. No tak ale vidíte, že v Číně to mají mnohem horší.
1: Říkali člověče, zase jednou bude lépe, ale ne hned.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tentokrát na téma houby, protože houby rostou jako divé, tak myslím si, že všude jich je spoustu. Akorát jsme si řekli jedno místečko, které tady je opravdu takzvaně bez hub mezi Jihlavou a Třebíčí. Už to tady máme i potvrzené, že tam skutečně žádné houby nejsou, ale možná, že z této oblasti jste a říkáte si, tak to není vůbec pravda, u nás je tolika hub. No tak napište nám, zavolejte, dejte nám vědět, jestli skutečně tam nějaké houby jsou, anebo jestli tam je to opravdu jako to plonkové, jediné plonkové místo v Česku, kde vůbec prostě nic neroste, ale myslím, že tady máme i nějaký příspěvek o tom, že ty houby rostou a že jich jako není úplně málo. Tak hezký den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Dobrý Martin. Den. Martine, povídejte.
2: No, za Šternovem, Křemenáče, jestli víte, kde je Šternov, kousek od dálnice.
1: Ježiši, vůbec nevím, směrujte mě trošku.
2: Od hradu Český Šternberg.
1: Ano.
2: Se vydáte na Divišov.
1: Ano.
2: A tam je Šternov.
1: A tam je
2: Šternovem a dálnicí. Křemenáče se mi nestačil, samozřejmě na řízky a na jakoukoliv úpravu.
1: Takže ještě nějaký jste tam nechal?
2: No, nechal jsem tam, ale ta přesná místa, nezlobte se, ta lokalizace za mě zůstane jako skryta, no.
1: Dobře, ale tak vám, myslím si, že jste jeden z mála houbařů, který prozradil dobré místo a že tam ještě nějaké houby jsou, tak děkujeme.
2: No, tak doufám, že tam hnedka nepojedete, to je proto, aby si řekli, on schválně kecal, je to někde jinde.
1: No já tam, helejte, já tam určitě nepojedu, já tady budu minimálně do 12, ale někteří posluchači se možná budou inspirovat. Tak a každopádně děkujeme za tip a víme, že teda rostou a jsou parádní.
2: Tak já jsem myslel na vás, já jsem to takhle říkal, vy jste to poznala, no, teď jste to prozradila, vy jste tam jela vy a vy do 12 nemůžete. Krásný den do 12.
1: Vám taky krásný den, nashledanou. Tak vidíte, Šternov, jo, psali jste si Křemenáče, parádní, ještě nám tam nějaké Martin nechal, tak jestli tam máte cestu, tak vidíte, že jako ještě teď kolem 10. hodiny nějaké houbičky jsou, tak dejte vědět o receptech, které aktuálně prostě třeba teďka hledáte, které se vám líbí, které dneska budete nově zkoušet. Na všechny věci, které souvisí s houbami, se dneska moc těším, tak a nejenom já, samozřejmě i moji kolegové, protože téma hub bude provázet vysílání Country Rádia a nejenom během dnešního dne, ale i během neděle 20. září.
3: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedovím. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo mě nezastavil. Tak odveste mě, prosím, domů, je to odtud necelý pět mil. Tvář má bílou jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích tak sama v černé noci, kdo pak ví?

mizeru, proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

láska na mě civí, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert.

0: kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdím a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím. Ale jak to bylo oné noci, to se snad už nikdy nedovím.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Antri počasí.
1: Ráno a dopoledne nás dnes čeká jasno nebo skoro jasno, ojedinělé mlhy. Během odpoledne bude převážně polojasno a večer začne na severozápadě pozvolna přibývat další oblačnost. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Zprávy začneme jedním zajímavým průzkumem. Každý čtvrtý rodič používá věty, které mohou narušit vztah dětí k jídlu. Často je nutí k dojídání nebo kritizují přílišné jedení. Podle poslední studie má více než 1/5 dospívajících nadváhu nebo obezitu. Od roku 2010 navíc přibylo obézních dětí o více než polovinu. Podle odborníků by v polovině století mohlo být obézních až 50% dětí. Nejstarší univerzita třetího věku slaví 40 let. Aktuálně ji navštěvují 2000 posluchačů. Zajímá je umění, věda a zkouší třeba i sportovní lukostřelbu nebo cvičí jogu. Některé silnice mají to štěstí, že budou opravené. Tady je jedna z nich.
2: V souvislosti se stavbou nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany se opravují i příjezdové cesty. Silnice druhé třídy mezi Židlochovicemi a Pohořelicemi na Brněnsku projde rozsáhlou rekonstrukcí. Jihomoravská správa a údržba silnic zahájila letos první etapu oprav víc než 3-kilometrového úseku. Luděk Savana, Urbánek, Třebíč.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

chvil, ať se na huconský šípy najmou ptám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

Ahoj, pár tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já.

kdo chce zhrnout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíší ty najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

10 hodin a k tomu 8 minut. Na internetu existuje stránka, která se jmenuje nahouby.cz a houbaři se tam chlubí svými úlovky. To si řeknete, no tak to není nic nového, to dělá celá řada lidí, která má sociální sítě, já nevidím nic jiného než plné košíky hub, ale tahle ta stránka je zajímavá tím, že je tam vlastně mapa České republiky. Vy si kliknete na kraj, ve kterém se aktuálně nacházíte, kde třeba bydlíte, já si tam dám třeba teď Plzeňský kraj a teď tam uvidíte příspěvky od lidí, kteří jsou z Plzeňského kraje. Je to za posledních třeba 7 dnů a přidávají tam, kde rostou, jsou tam prostě i fotografie, je tam napsáno prostě, jestli tam jsou, ne, tam nejsou, Podbořanky, Žihle, rostou tam, Plzeň sever, roste toho spousta. Jsou tam prostě jakoby poznatky za posledních 7 dnů o tom, jestli se tam vyplatí nebo nevyplatí vyrazit. Tak se podívejte na houby.cz, myslím si, že je to docela dobrý tip na to, jak nejít takzvaně plonkově, jo? Abyste nešli s tím prázdným košíkem domů, to si myslím, že není úplně příjemná zpráva. Určitě už se vám to několikrát stalo, že jste prostě přišli a teď sousedé, tak co, kolik toho máš? A vy tam prostě jednu takovou tu malou upachtěnou houbičku, kterou jste našli úplně někde na kraji lesa a přitom jste chodili 3-4 hodiny. Tak samozřejmě tohle to je jeden z mála tipů. Možná, že máte i nějaký další tip, jak poznat, že v tom lese ty houby jsou. Já občas si říkám, když takhle do toho lesa vejdu, říkám, a cítím houby, to bude paráda. Víte, jak to je prostě někdy tak hezky cítit a přitom nic, jo? Takže možná, že nejsem ten nejzdařilejší houbař, který by měl rozdávat nějaké rady, možná, že mezi ně patříte zrovna vy, tak nám dejte vědět, protože my dneska na Country Radio tady máme takové houbařské téma, víkendový pokec na téma houby, houby, houby, tak s houbami sem a určitě zavolejte o svých houbařských úspěších, ale i neúspěších 210 323 333. Teď už k muzice Beyoncé anebo Pavel Bobek.

0: Take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

vlastních strání si má výhlas volných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spadneš s ránem, vstáváš s půlnocí.

usmíváš, světlo dálek v očích máš. Tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš.

polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen touže mě si přeju, ať už spíš, ať je snem.

0: je hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Dneska je to tady úplně provoněné houbami. Vy mi sem voláte a píšete spoustu různých zajímavých receptů. Určitě se k některým dostaneme, ale teď musíme dát přednost telefonátu, protože nám někdo volá. Kdo pak nám volá? Hezké dopoledne.
3: Ahoj všetci lidi, nazdar Kačenko, tady Zdendo od Bouzova.
2: Tak Zdendo od Bouzova, povídej, co nám řekneš o houbách? Už jsi
3: no,
2: letos byl
3: houbách,
2: na houbách.
3: Já vám povím jednu věc, jo. Mně se houby zprotivily strašným způsobem, když jsem byl na vojně na přijímaču.
2: Ale prosím tě.
3: To jsem byl v Bechyni, víš, a tam je prostě to letiště v lese. A my jsme měli pořád hlad, tak jsme každý večer vařili prostě 10 litrů guláša.
2: Je, vy jste se přejedli.
3: Houbavýho a zažrali jsme to, takže od té doby prostě to nemůžu dohodit do houby. Ale
2: jo, tomu rozumím.
3: Pozor, recept. Pozor, recept, jo.
2: Ano, na 15 litrů to bude, nebo na kolik?
3: Ne. To je prostě, já když potřebuji maso na houbách,
2: ano.
3: Tak já houby rád sbírám. Tak do polivky sušený, takový na menší kousky nakrájený, to strávím. Ale když tu maso na houbách, tak nasbírám bedlu vysokou.
2: Ano.
3: Celou ji usuším, celou, kompleč.
2: Páni, tak to trvá docela dlouho, asi viď?
3: Tak ono, když máš sušičku,
2: jo.
3: Tak to netrvá tak dlouho.
2: Jasně, ano.
3: Potom ji rozšmelcuju v tým mixéru na prášek.
2: Ano.
3: Protože bedla je strašně aromatická a krásně. A když potřebuji maso na houbách, tak tu lžičku té houby nasypu do té šťávy.
2: A ono to získá tu chuť a vůni.
3: Jo. Tam to dostane tu chuť a tu vůni té houby a nic se mi nelepí na patro. Nic mě nedráždí v krku, prostě je to opravdu, ta houba je prostě v tom a ty vůbec nepoznáš, že bys mu měla jako podřít.
2: No rozumím, takže to je,
3: potom tak, to je.
2: Trošku to jako obejdeš, jo,
3: ano.
2: Tu svoji zkušenost z té vojny.
3: Ano, no, pravda.
2: A tu houbu si užiješ prostě jinak, no tak dobře, tak to ano. Děkujeme za tip, to si myslím, že je docela
3: usuším
2: fajn.
3: Jako děti moje jako a žena to tak tím milujou, říkou z té velké píchavky, víš, ty řízky a tohle, jako to. No, toho by se mohli s proměnutím, nechci říct, jako to do éteru, jako to, ale ujíst, jo,
2: ano.
3: Jo, ano, ujíst by se mohli, jo. Ale jako, to jako teď ještě, teď čekáme na to, jako, tu sezónu, protože tady prostě pořád ještě tak jsem tam jako jedna houba na kilometr. Jo.
2: A odkud nám voláš, teda od Bouzova si říkal, jo? Takže
3: od Bouzova, no, já to mám mezi Bouzovem a Trnávkou, jako tak na prostředku, víš, a to je prostě tady ještě, jo.
2: Tam nám to ještě teda
3: tady
2: nic neroste.
3: Strašný bordel.
2: No tak dobře, no tak víme, že tam teda nevyrážet, tam si ještě teda musíte chviličku počkat.
3: Ne, to počekat opravdu ještě trošku, ale něco se nande, moc ne.
2: Dobře, no. Dobře, no tak ale ty si určitě počkáš a pak si zase uděláš tu svoji oblíbenou baštu. Tak no, děkujeme za tip, to si určitě uděláme.
3: Prosím tě, pozdravuj Láďu, no, ode mě.
2: vyřídím.
3: Protože s Láďou se známe ještě z Olomouce.
2: Rozumím.
3: Takže jako, no. My jsme jako, jo, já se musím stejně za váma přijet podívat, víš.
2: Určitě, no. Přijet se podívat, jak mi tady pěkně vysíláme.
3: Jedu, neboj.
2: Měj se pěkně, vem sebou nějakou houbu,
3: Kačenko,
2: jo.
3: Kačenko, pa, ne, houbu ne. Já vezmu něco jiného, to bude lepší.
2: Dobře, tak pěknou sobotu přejeme k Bouzovu.
3: Tobě krásný víkend, užij si to.
2: Děkuji moc.
3: A v pondělí se snad ještě s Láďou nějak uslyšíme.
2: Určitě, vše budeme připraveni. Měj se pěkně,
3: hezký
2: víkend. Ahoj,
3: ahoj a krásný den, krásný, všechno vám přeju, nádherný.
2: Díky, ahoj. Tak to byl náš posluchač, který volal až od Bouzova, tak k Bouzovu prosím vás nejezděte, houby tam vůbec nerostou, ale někde jo, někde určitě rostou, tak na ně vyražte. Snad jsem.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Jdeme si juknout, co je kde nového, zejména tedy na silnicích, protože takové ty vlakové výluky ty zůstávají stále stejné. Pro dnešní den se nesvezete na trase Cheb, Luby u Chebu, Blatno, Bečov nad Teplou, Nezvěstice, Příkosice, Praha, Smíchov, Praha, Jinonice nebo Merklín, Karlovy Vary. No a jak to vypadá v tuto chvíli na silnicích? Máme dopravní zácpy směrem třeba k nějakým lesům, tak to nám můžete dát vědět, pakliže sedíte v automobilech a třeba na nějaké ty houby vyrážíte. V Praze se bouralo v ulici Limoské. V Karviné máme komplikaci v podobě dvou osobáků v sobě v ulici Ostravská a bouralo se taky v Klášterci nad Ohří na Chomutovskou v ulici Chomutovské. Dávejte na sebe pozor, přejeme vám šťastnou cestu spolu s Country rádiem. Doprava zase za hodinku.
2: Country rádio.
3: Prý to lidem nejvíc pálit ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to je super.
1: Já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.
2: Country rádio.
3: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Posloucháte Country Radio v 10 hodin a 38 minut. Máme sobotu 19. září a jedna z českých zoologických zahrad o tomto víkendu slaví století. Tak zkusíte si tipnout, která to je. Jo, už 100 let existuje, 100 let funguje a je to tam moc hezké. Jde o druhou nejstarší zoologickou zahradu v tuzemsku, to vám ještě můžu poradit. Tak Která pak to je? No je to ta plzeňská. Tak do té plzeňské se můžete podívat o tomto víkendu. Mají tam opravdu velmi, ale velmi bohatý program a to o celém víkendu. Mají takové i speciální jednotné vstupné za stovku, což si myslím, že je teda super a můžete tam spolu s nimi jít oslavit tohleto krásné jubileum. No a pokud máte rádi Roberta Křesťana, tak Robert Křesťan tam právě bude vystupovat, právě na těch 100 let zoologické zahrady budou tam hrát a zpívat a to právě dnes od 13 hodin. A to je docela pěkné, protože to bude pěkně navazovat, protože my od 12 do 13 hodin tady máme polední siestu právě s Robertem Křesťanem. Takže jen skončí, tak v Plzni v tamní zoologické začne hrát Robert Křesťan a druhá tráva. To si myslím, že je moc pěkné. No a proč my budeme mít Roberta Křesťana právě v našem vysílání a proč bude hrát na té stovce v Plzni? No protože měl teď narozeniny už 68. Je to, mám pocit, že 3 dny zpátky, tak přejeme všechno nejlepší, ať se koncertování vydaří a vy od 12 určitě poslouchejte Country Radio.
1: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád

Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krámu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Houbařská sezona je v plném proudu a vy nosíte z lesů plné košíky hub, ale někdo samozřejmě nosí i trošku prázdnější. Tak i o tom nám píšete, o tom nám voláte do tématu, kterým je víkendový pokec na Country Rádiu a tím jsou houby, houby, houby. No a volá nám Lidka, tak Lidko, hezké dopoledne, co ty a houby?
2: Ahoj Kačenko, tady Lidka.
1: Ahoj Lidunko.
2: Byli jsme na houbách, tady na Litoměřicku, ale my jezdíme až na Dubou, pomálu k Mácháči, máme tam takový místečka. Našli jsme absolutně všechno, mimo kozáků.
1: Takže kolik toho tak máte?
2: Hele, já mám 9 balíčků odvařených, mám 3 balíčky usmažených řízků v těstičku pivním,
1: hezký,
2: v mrazáku.
1: Hezký.
2: A teď teda dělám jenom čistě z hub houbovej guláš.
1: No teda, no tak bys nám mohla dát aspoň recept na houbový guláš podle Lidunky, tak říkaj.
2: Hele, je to normálně sádlo, domácí vyškvařený, cibule hodně, všechny ty hříbkové houbičky nakrájený, podleju to trošku pivečkem, ale fakt jenom trošinku. Nechám to odvařit, podleju to, no a klasický koření, kari koření, kurkumu, sušený zázvor a trošku sušeného česneku a zákleska s chlebem, ňamka.
1: Takže takový docela dobrý tip pro někoho, kdo se třeba teďka vrátil z hub a říká si, co já s tím všechno budu dělat.
2: Je to nejrychlejší. Maso máš v mrazáku, tak než to vyndáš, čistě jenom tohleto. Hele, a můj největší neúspěch, to už je zpátky, takových 40 let, mě kamarádka vzala do lesa na Magnetín. Já to tam neznala, hele, furt jsme chodili, nebylo, najednou byla vysoká tráva, začaly houby byly a já jsem ti zjistila, že jsem v tom lese sama. Já jsem vůbec nevěděla, kde jsem. Seděla jsem na pařezu, tam jsem brečela, tenkrát telefony, mobily nebyly. Tak jsem logicky, protože jsem jezdila na trampinky, a říkám logicky, slunce, kde bylo slunce? Jo, to bylo pod mrakem, když jsme přijeli. Došla jsem na cestu, tam jeli opravdu takový ty typický vesnický chlapy, jo, viděli ubrečenou ženskou s košem hřibu.
1: Nechali jí tam.
2: A ne, zastavili, veď. No hele, oni měli trošku nakoupenou hši, jo, tak, takový rozverný a já jim říkám, jako, že máme jako za Magnetínem auto. No hele, ty málem spadly zvačky, jak řvaly smíchy.
1: Že jsi byla úplně někde jinde.
2: Já jsem s vzdušnou čárou dostala, on říkal, to tak, když to takhle objedete, tak to máte 20 kilometrů. Říkám, je tady nějaká hospoda, abych třeba mohla zavolat. Tak mě odvezli, tam mě jedna paní nechala přespat, protože ty mezi tím odjeli, samozřejmě to nahlásili na policii.
1: To je neuvěřitelné. Tak to je příběh. Ale teda.
2: To a opravdu od té doby já se držím u cesty. Nejezdím, kde to neznám. Ty houby jsem tý paní nechala a přísahám, Kačenko, že jsem 3 roky mě do lesa nikdo nedostal.
1: Tomu naprosto rozumím, já už bych asi nešla nikdy teda. No. Tak Lidko, jsme rádi, ale že jsi se vrátila, že zase na houby jezdíš a vyrážíš.
2: Tady už to zase znám, ale taky chodili jsme opatrně, ty lesy jsou zrádný, protože jdeš, veď je doleva, doprava, když chodíš na houby, víš, jak se to, lehce se to stane.
1: No. Zejména v lese, který neznáš.
2: Krásný den, krásné vysílání a zase hodně úspěchů.
1: Tak to byl příběh od Lidky, tak Lidko, děkujeme moc, to bylo moc prýma. Hlejte, jako já jsem se jednou ztratila i za barákem, jako jo, a není to tak dávno, takže jako naprosto tohle rozumím. Tak dávejte na sebe pozor, když už někam vyrážíte do lesa, tak ideálně ne teda sami a ideálně do lesa, který dobře znáte. No a protože tady byla jedna taková, řekněme, pobídka k tomu, aby jsme zahráli písničku Houby, houby, volal nám Jarda z Kamenice, tak bychom si mohli dát, ne? Když máme to houbařské téma a je to tady samá houba, tak si dáme Vandr a taky Jaroslava Štercla ve vysílání Country Rádia. Tak ať vám to s těma houbama dneska jde.
3: Do lesa si rád na houby zajdu. Nemrzí mě, i když houby najdu. Po jehličí, po mechu, prodírám se bez dechu. Zkrátka dělám v lese neplechu.

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řku houby, oni Hamlete. Ačkoliv mám všech prašivek seznam, seberu i houbu, kterou neznám. Večer místo potlachu, abych vyšel ze strachu, čtu si Mikolóka z potlachu. O houbách mám vědomosti značné, od jara čekám, kdy už to začne.

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řeknu houby, oni Hamlet. Když zaprší a potom je krásně, roste to jak v literárkách básně. Vohnu každý stromeček, zmáčknu každý kopeček, v domnění, že je to hříbeček. Houbařina, to je moje

sebou váš. Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, jášku houby, oni Hamlete. Dědeček má nejraději smrže, libuje si, že mu dáš níž vrže. Po večeři sklopil zrak, vzdychl, mě těžko nějak, musíš mi dát hoku na koňák. Babička nám po večeři zbledla, v domnění, že vedlu jedlou snědla.

0: Tantry počasí.
1: Dnešní den bude poměrně slunečný, den bez deště, bude polojasno až oblačno s teplotami 19 až 24 stupňů Celsia. A jaká bude neděle? Bude oblačná, zejména na jihu a východě území, bude ale polojasno. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů Celsia, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, trampské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce na Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky. A ještě zahájení kurzů country tanečních ve středu 7. října od 19 hodin v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. Tady se naučíte country tance pod vedením Jitky Bonušové a Jana Pumpra. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio. Do neklidné doby.

Máme tady víkend, je tady sobota 19. září, to znamená, že tak nějak ukončujeme příjemně tento víkend. Myslím si, že i počasí nám přeje na různé venkovní aktivity. Tak pokud nás posloucháte po venku, nebojte, dneska by pršet rozhodně neměl. Zítra k večeru už ano, ale dnešek si rozhodně užijete úplně parádní. Věřím, že ano. Pokud budete poslouchat Country Radio, tak se možná i něco zajímavého dozvíte.

rozhodnete o houbách, co možná 100%, protože tady máme spoustu různých tipů, jak udělat ten nejlepší houbový guláš, jak si nazbírat houby, jak je nakrájet, to všechno se ještě během této hodiny dozvíte, aby samozřejmě se vám třeba dobře sušily, jo, protože ne každý to krájí správně, někdo to dělá na moc velké kusy a to se potom samozřejmě strašně dlouho všechno připravuje, tak pokud to chcete mít rychle všechno hotové, dozvíte se za malý okamžik. Jinak tím, že končí víkend, tak to znamená, že něco nového začne. Musím říct, že ten nadcházející víkend ve vysílání Country Rádia bude opravdu mimořádně nabitý. Už v úterý nás čeká speciální vysílání s Miroslavem Donutilem z pražského hostince U Váhy. Tak to bude teda mimořádná věc, to jako vřele doporučuji v Tremských tamtamech. Od 19 hodin si teda užijete parádní věc a bude z toho i záznam, takže potom se budete moci i podívat z obrázky, jak to tam všechno vypadalo, nebo tam můžete samozřejmě i dorazit do pražského hostince U Váhy v úterý v 19 hodin. A to nebude všechno, jenom tak naťuknu, že ve středu slaví Miloň Čepelka 90. narozeniny a my se mu budeme velmi intenzivně věnovat. Tak pokud máte rádi, ať už Mirka Donutila, anebo Miloně Čepelku, určitě nás i v příštím týdnu poslouchejte. A teď poslouchejte novou kapelu, kterou hrajeme. Jmenuje se Cleo, mají písničku Ona tančí. Tak tu si dáme v tuto chvíli. A za chvilku pokračujeme i v našem houbovém tématu. Tak krásnou sobotu.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak máme tady houbový víkend, který je doslova a do písmene protkán těmi krásnými, čerstvými, nečervavými houbami. Jak když koukám na ty vaše košíky plné hub, anebo vlastně ty vyskládané, většinou se to vyskládává takhle na ten stůl, od té největší po nejmenší, a teď tam jsou prostě úlovky třeba rozdělené podle toho, co nazbíral táta, co nazbírala máma, co nazbírali děti. A teď je to prostě jako vypadá to nádherně. Já za ně moc děkuju, všechno koukám, všechno sleduju, závidím, ale jako samozřejmě v tom dobrém. Tak děkuju. Přišel nám tady i příspěvek o tom, že když už ty houby teda doma máme, že s nima je strašná práce, ale že je důležité, když už je budeme sušit, je taky správně nakrájet, jinak nám to bude trvat o trošku déle, než bychom chtěli. A potom už vlastně to není jako zábava, ale už je to trošku otrava, jo? Když už je toho hodně a teď nám to jakoby neubývá, třeba nám ani nikdo nepomůže, tak to samozřejmě, jo, už to není ono. Tak poslouchejte pečlivě. Jak se mají houby správně krájet? Někdo je totiž krájí na velmi tenionké plátky a někdo je suší celé. To už jsme ostatně o tom tady měli i jeden příspěvek, že jako usušit celou bedlu. Podle mě to musí trvat docela dlouho, ale jako proti gustu jako vůbec nic nenamítám. Tak na sušení je prosím vás nejlepší houby krájet na tenké, ale ne úplně takové ty papírové plátky. Ideální jsou 3 až 5 mm. Klobouky máme krájet podélně na plátky, aby každý měl kousek klobouku a případně i kousek té rourky. Třeň máme krájet podélně na kolečka nebo půlkolečka podle tloušťky. Malé houby můžeme nechat celé, velké hřiby máme raději rozkrojit a nakrájet na pravidelné plátky. A houby rozhodně nemáme máčet ve vodě. Pokud jsou špinavé, tak je máme očistit kartáčkem nebo nožíkem, protože ty mokré houby se nám samozřejmě budou sušit hůř, i když je potom osušíme ubrouskem, to se zase přilepí spousta práce navíc. Přidělávejme si je, takže houby rozhodně čistit jenom kartáčkem nebo nožíkem. A máme se snažit krájet ty houby samozřejmě na podobně silné kousky, aby byly hotové přibližně ve stejnou dobu. Tak vám přeju co nejméně práce a samozřejmě spoustu houbových zážitků a taky dobrých houbových nějakých dobrot, které možná chystáte už na tu dnešní 12. hodinu. Tak co dneska vaříte? Budou tam houby nebo nebudou? A dejte nám vědět o nějakém pěkném receptu. Co tak máte nejradši? Co tam dáváte speciálního, aby třeba houbový guláš chutnal trošku jinak než u souseda? Tak na to jsem třeba taky zvědavá. 210 323 333. Téma hub ve vysílání Country Rádia pokračuje i teď.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Máme tady nějaké komplikace na silnicích, víme o nich a hned vám je zprostředkujeme. Nejdříve se ale podíváme na silnice, na koleje. Těch je samozřejmě více, těch nesjízdných než těch silnic. Blatno, Bečov nad Teplou, Cheb, Luby u Chebu, Bechyně, Tábor, Praha, Smíchov, Praha, Jinonice, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí nebo Bezdružice, Pňovany. Tak tady platí takové ty dlouhodobější vlakové výluky, takže neplatí jenom dneska a zítra, ale třeba i celý příští týden. Ta polodenní, která se týká dnešního dne, ta souvisí s trasou Beroun-Zdice. Nesvezete se na ní mezi 8 a 16 hodinou a tahle ta výluka vždycky v tento čas vytrvá až do 9. září. Koukneme na silnice D1, 58 km ve směru na Prahu. Máme tam neprůjezdný levý jízdní pruh, máme tam sražená dvě osobní vozidla v koloně v levém jízdním pruhu a ta kolona je právě kvůli tomu omezení. V Karviné se bouralo v ulici Za Splavem a ještě jedna komplikace z D1 z 18. kilometru, ovšem tentokrát ve směru na Brno. Tam máme neprůjezdnou zpevněnou krajnici v důsledku dopravní nehody. Tolik tedy aktuální sobotní doprava ve vysílání Country Rádia. Dáme si Tomáš Šelinku a Fešáky. Paní má se má.
2: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidu.

Mirek Hofman, kapela Greenhorns, vlak má zelenou. No, ne každý vlak má vždycky zelenou, ale když jo, tak vás může odvést za dobrodružstvím, za zábavou, za novými zážitky a možná třeba i za nějakým seznámením se s novou partou lidí, které jste dosud neznali, ale máte třeba společné zájmy. No a pokud nevíte, kam třeba vyrážet, už si říkáte, já už jsem snad všude byl, tak my pro vás máme takový pěkný tip každý den mezi dopolednem a odpolednem a taky večerem. Je to vždycky v 10.40, ve 14.40 a v 18.10, kdy vám nabízíme pořad Tuláckou stezkou, kdy vás Vít Pěkný bere za různými zajímavými místy v České republice. Třeba už v příštím týdnu vás vezme na zříceninu hradu Křídlo. Slyšeli jste někdy o hradu Křídlo? Já teda musím říct, že ne. Leží ve Zlínském kraji, kde konkrétně a čím je zajímavý, tak to se dozvíte třeba ve středu. No a kdybyste měli zájem o nějakou zříceninu hradu, tak ta je třeba na jižní Moravě. Tam vás vezme Vítek zase ve čtvrtek. Takže od pondělí do pátku poslouchejte Country Radio, jak jsem říkala, v těch zmiňovaných časech 10.40, 14.40 a 18.10 a načerpejte tam inspiraci pro vaše třeba víkendové výlety. A nebo dál zůstávejte spolu s Country Radiem a muzikou, kterou máte rádi. Teď Lenka Filipová, Zamilovaná. Ten kratičký

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Povídáme si o houbách a u vás už to určitě voní. Já to vidím na nějakou možná bramboračku, jestli ten úlovek nebyl příliš veliký, anebo na osmažené houby. To si myslím, že patří úplně k takovým těm nejpopulárnějším jídlům. Alespoň soudím teda podle toho, co vy jste mi tady psali, ale docela určitě frčí teda i houbový guláš. Ten se mi tady docela často skloňoval, že ho máte moc rádi a přidáváte do něj i kurkumu. To mě docela překvapilo. Tak jo, tak to je jedna taková zajímavost. A teď ještě jednou telefonátu. Přeju krásné dopoledne.
2: No, zdravím, Katěnko. Ahoj, ahoj, ahoj. Já volám do rádia Country, protože jsem teďka na rybách a slyším od rána, že je tady nějaká houbařská sezóna.
1: Ano.
2: No, kdo a jak, co a jak, toto, jo. Takže prostě můj dědeček mě naučil rybařit a naučil mě sbírat rybky. A říká mi, Milanku, když přijdeš do lesa, obejdi první strom, on ti dá sílu a dá ti mízu za sebe. A pak, já už tu básničku znám 60 roku. Mě bylo 5 let, když mi vzal dědeček do lesa. A řekl mi, Milanku, to si pamatuj. Dobrý den, lesičku, už jsi tady, ukaž mi svoje poklady.
1: Funguje to?
2: A funguje to, funguje to. Teď se mě podívejte na oboře, na prýlu Brně a našel se nám krásný trsek hlivy určitě.
1: No. No to je parádní.
2: Říkám, a jako přece nebudu brát takové kosy, já bych to vzal do jedné dlaně. Jo. Říkám, tak až vyrostete, pak si pro tebe přijdu. Říkám těm hovařům, tady tuto básničku znám už od 5 let, takže 60 let už znám a používám to obejmu. Přijdu do lesa, obejmu první strom, který mě nabije baterky, jak se říká. Jo,
1: ano.
2: Dobrý den, lesičku, už jsi tady, ukaž mi svoje poklady.
1: Tak to musím vyzkoušet. Věřím, že to vyzkouší i naše posluchači Country Rádia. Děkujeme za tenhle ten skvělý tip. No a samozřejmě přejeme, ať dneska berou. No, tak pamatujete si tu básničku? Dobrý den, lesíčku, už jsem tady, ukaž mi své poklady. Jo, obejmout strom a takhle to funguje. Když se takhle tam nabijete na začátku toho lesa energií, řeknete hezky tuhle tu básničku, tak potom vám lesíček dá houby. Tak jak říkal Milan, tak moc děkujeme, zdravíme k rybaření a já jsem vlastně řekla úplně špatně, protože když se zdraví rybáři, tak se říká Petrův zdar, že jo? Tak Petrův zdar a ať berou. A samozřejmě ať vám i samozřejmě slouží dobře zrak v těch lesích, až vyrazíte zase na houby. My si dáme kameloty, dáme si zlatou rybku, když už tady bylo o těch rybářích řeč, tak to si myslím, že je písnička, která se taky pěkně hodí. Před 12. na Country Rádiu.

0: Country počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno s nejvyššími denními teplotami mezi 19 až 24 stupni Celsia. Na horách ale počítejte jenom se stupně 15. A jaká bude neděle? Na studené frontě odpoledne a večer zaprší. Takže bude oblačno zejména na jihu a východě území, počítejte s polojasnou oblohou. Nejvyšší denní teploty 17 až 22, na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů. Tak krásnou sobotu.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec a začneme u lékaře. Kdy a na jakou preventivní prohlídku máte nárok nebo jak dopadlo vyšetření u lékaře? Tohle všechno ukáže aplikace EZ-karta. Ministerstvo zdravotnictví teď přišlo s novou verzí. Najdeme v ní i výsledky laboratorních testů za uplynulých 5 let. Nová a vylepšená aplikace nám má usnadnit bezpečný a rychlejší přístup k našim údajům o našem zdraví. Lanovka na Pražský Petřín začne po rekonstrukci znovu vozit cestující už v úterý 22. září. Nové vozy vyjedou z koncových stanic Újezd a Petřín v 7 a potom budou jezdit ve zhruba 10-minutových intervalech každý den do 22 hodin a 15 minut. Jízdenka bude stát 100 korun. Kam půjdou peníze z pokut z radarů, to se pokusil zjistit Luděk Savana Urbánek.
2: Záměr vlády, která chce, aby čistý zisk z vybraných pokut z instalovaných radarů v obcích nově putoval Státnímu fondu dopravní infrastruktury, nikoli v obcím, vyvolal nesouhlas. Obavy má i Blansko a zda zde radary vzniknou nebo ne, záleží právě na blanenském městském úřadu. Kdy se obce dozvědí podrobnosti ohledně pokut z radarů, zatím není zřejmé. Luděk Savana Urbánek, Blansko.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou sobotu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Dnes ve společnosti Roberta Křesťana, poutníků, druhé trávy a vůbec celé téhle partičky. Country.

Polední siesta. Dnes ve společnosti Roberta Křesťana, poutníků, druhé trávy a vůbec celé téhle partičky. Kapri.

Polední siesta. Dnes ve společnosti Roberta Křesťana, poutníků, druhé trávy a vůbec celé téhle partičky.

tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Polední siesta. Dnes ve společnosti Roberta Křesťana, poutníků, druhé trávy a vůbec celé téhle partičky. Country Radio. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Polední siesta. Dnes ve společnosti Roberta Křesťana, poutníků, druhé trávy a vůbec celé téhle partičky.

0: Country Radio. Sobotní zprávy a tipy pro celou rodinu.
1: Hezký den. Městská policie zveřejnila nový seznam míst, kde může pomáhat státním policistům s měřením rychlosti. Jinými slovy, šoféry informuje o místech s radary. Rychlost se měří na všech důležitých dopravních tepnách v Praze, například na jižní spojce, ale i v tunelech. Pozor bychom si měli dát také v ulici k Barandovu, na Evropské nebo třeba v Průmyslové. Komplet seznam najdete na internetových stránkách městské policie hlavního města Prahy. Na téma finance a průměrný plat teď Honza Navrátil.
2: V případě průměrné mzdy si hlavní město stále drží v rámci České republiky prvenství. V letošním druhém čtvrtletí mzda meziročně vzrostla o 6,2% na 66 459 korun. Zaměstnancům v Praze tak měsíční plat ve srovnání s loňským rokem vzrostl průměrně o 3 874 korun. Oproti celostátnímu průměru lidé v Praze berou o 14 493 korun měsíčně více. Honza Navrátil, Praha.
1: O nové cyklostezce teď Luděk Savana Urbánek.
3: Je hotovo. Rožnov pod Radhoštěm dokončil první etapu cyklostezky Pindula, která navazuje na už hotovou cyklostezku v Trojanovicích. Více než 2-kilometrová trasa vede podél frekventované silnice první třídy a vytváří komfortnější spojení mezi Zlínským a Moravskoslezským krajem. Stavba vyšla na 5 milionů. Luděk Savana Urbánek, Rožnov pod Radhoštěm.
1: Víkendové zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Ano, i v Pragovce. V Pragovce by se dá naladit Country Radio a jsme moc rádi, že tak konáte. Pěkné odpoledne, je tady sobota, víkend, je 19. září, v kalendáři září jméno Zita a taky Konstantín, všechno nejlepší, taky vám všem, kteří máte narozeniny. Ostatně bude taky příležitost popřát v písničkách na přání, které začínají v 17 hodin, dnes je sobota, takže jsou dvouhodinové, ale to už jsem asi moc daleko. Přeju pěkné odpoledne, ať se vám Country Radio dobře poslouchá, zdraví vás.

0: řeknu, tu jsem skřehlý, znavený starý pastevec.
1: Teď budeš nití mojí jehly,
0: a na to
1: svedeš velkou věc.
0: Na velkou věc jsem tu zemají.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, pěkné odpoledne, tak ten náš, váš víkendový pokec už patří k víkendu na Country Rádiu. Co jsme vymysleli na tento víkend? Jára Štercl zpíval houby, houby, houby, ty já strašně rád. A tak se ptáme, jak jste na tom vy o houbách a houbařích, tedy je víkendový pokec na Country Rádiu. Takže vlastně víkend pro houby, houbičky a houbaře, což je téměř každý z nás, myslím ten houbař. Téma víc než aktuální, protože už řadu dní potkávám lidi s plnými košíky. Na sociálních sítích fotky, hromady hřibů. Jen já jsem zveřejnila 3 houby jenom. No ale i na ně se dá hodit pár vajec a smaženice zavoní, anebo taková bramboračka, 3 houby úplně stačí. Tak co, chodíte? Nacházíte? Nenacházíte? Co sbíráte a co vůbec třeba nezbíráte? Už jste se na houbách v lese třeba ztratili? A co zhubvaříte? A jak se má taková houba správně v lese sebrat? S podhoubím anebo uříznout u země? Chodíte na houby brzy ráno, anebo klidňánko dopoledne, nebo odpoledne, tak chcete-li, máte-li chuť, tak pište na SMS bránu 720 00 11 11 své zážitky, své zkušenosti, nebo na studio@countryradio.cz, anebo volejte 210 323 333.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne. V první řadě zdravíme vás všechny, kteří posloucháte Country rádio za volantem. Pozor na komunikaci číslo 163 Lipno nad Vltavou. Okres Český Krumlov, tam došlo k nehodě, srazila se tam dvě auta, naštěstí bez zranění. Jeďte se zvýšenou opatrností. 317 České Hermenice. Okres Ústí nad Orlicí. Tam došlo k nehodě nákladního vozidla, tvoří překážku na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Dnes 19. září aktuálně tramvaje, tedy městská hromadná doprava. Ostrava dnes, ale taky ještě 26. a 27. a 28. září. Z důvodu prací na trati budou spoje linky 5. Nahrazeny v celé délce své trasy autobusy náhradní dopravy. Brno z důvodu výkopových prací bude dnes, tedy v sobotu 19. září, vyloučen provoz tramvají v části ulice Táborské. Devítka bude v provozu pouze v trase Čertova Rokle, Smyčka, Geislerova. A ještě taky Praha. Z důvodu údržby trati dochází právě dnes až do večera k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku hlavní nádraží Flora.
0: Country Radio. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Zdravíme vás, milí posluchači Country Rádia. Teď malinko přeskočíme takovou tu pomyslnou časovou osu. A rádi vás už nyní pozveme k pondělnímu vysílání na Country Rádiu, kde se mimo jiné dovíte, kdy vzniklo satirické divadlo Večerní Brno a jak to vlastně bylo v jeho prvopočátcích. Nebo kdo také bude slavit svůj svátek, abyste náhodou nezapomněli, komu dát nějaký dárek. No a navíc pro vás společně s Kačenkou máme připraveno i jedno tajemství. Tak nezapomeňte už v pondělí 21. září poslouchat ranní vysílání na Country Rádiu.
0: Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Country Rádio, dobrý den.
2: Dobrý den, paní Jitko, jak se máte, tady Olín.
1: Olínku, ještě jsem na houbách nebyla, tak se těším, že půjdu. Voláš kvůli houbám, že?
2: Ano, ano. Já jsem byl dvakrát teda letos.
1: Ano.
2: Jedenkrát, když bylo to sucho, tak jsem našel pár suchozibů, které opravdu byly už usušené, no. Ale nebyly nakrájené samozřejmě.
1: To bylo poprvé, a potom
2: sprchlo trošku a... Ale ještě nic moc neroste, takže to je takové slabší. Tady aspoň u nás Beskydy, víš?
1: No tak já, jak jsem mluvila o těch košících hub, tak to je od nás ze severu na Děčínsku. Lidi opravdu nosí za 2 hodinky, mám i důkaz, fotky od kamarádek a od kamarádů. Plné koše.
2: Tak... Já ti věřím, ale muselo tam pořádně sprchnout. Tady pořádně nepršelo ještě, víš?
1: Jo, takhle. No, vám přejeme, aby vám tam sprchlo.
2: A... Jdeš v lese a to máš sucho pod nohama. Jehličí je suchý. To je špatně, to musí být promočené to.
1: Jasně. A Olinku, a co sbíráš? Pokré. Co sbíráš, na co se zaměřuješ?
2: No, já chodím na jedno místo, kde mě dovedl můj kamarád,
1: ano.
2: Který řekl, půjdeš tady nahoru a půjdeš zpátky. To bylo před 2 lety. Šel jsem nahoru a zpátky a měli jsme plný auto hřibů. Takové ty suchohřiby s tím žlutým spodkem.
1: Ano.
2: Krásné, ale veliké. A nebo křemenáče tam ještě byly v tom místě, kde jsme byli.
1: A sušíš, takže, ano, zamrazuješ a vaříš, jo, z toho?
2: Ne, já to rozdávám. Já přijedu domů, chodím po těch sousedkách, to jsou staré babičky, oni jsou rádi, když jim dáš pár zřípků, jsou nadšené úplně, ta jedna mi děkovala, že to má předdušené a uschované v tom mražáku, že to potom vyhodí, že si dělají omáčku a prostě...
1: Takže se projdeš v lese, ještě uděláš dobrý skutek. Já teda na houby moc ráda chodím, ale taky jako je nějak doma neskladuju, nemusím moc.
2: No já tak, jako když bylo, tak jsme se nasušili, takže máme ještě spoustu, jak se to vždycky nacpí do těch velkých kurkových skvinec. Takže tam máme nasušený.
1: Olinku, a víš, co je na tom nejhezčí na chození na ty houby? Ta atmosféra v lese, třeba ještě ráno, viď?
2: Přesně.
1: Rosa
2: tak.
1: Na pavučinách, ticho,
2: přesně.
1: Mokrá tráva.
2: Připadá za krk, to všechno.
1: No. Je a brouci, viď, do hlavy.
2: pěkně to zpívá tam všechno. Je to a hlavně... Ty jsi tam sám, tak prostě si čistíš hlavu.
1: Ano, jsi můj člověk. Díky, že jsi zavolal a přeju velký úlovek v lese, jo? Ať už jakýkoliv. Ahoj.
2: Ano, opatruj se hezky. Čau,
1: taky,
2: čau.
1: Ahoj. Country Radio.

Vandr do 50. Ahoj kamarádi, tak milí kamarádi, pokud znáte nějakou Zitu, anebo někoho, kdo cokoliv slaví, anebo má narozeniny, je 19. září, tak mu můžete poslat písničku v písničkách na přání. Písničky odbavíme tedy od 17 hodin do 19 hodin je sobota, takže písničky na přání jsou dvouhodinové. Pište na SMS bránu, číslo je 720 00 11 11, anebo na adresu studio@ countryradio.cz.

0: Country počasí.
1: Teploty v noci na zítřek opět okolo 8-10 stupňů, jinak zítra je neděle 20. září. Má být oblačno, na jihu a východě polojasno. Během dne čekejte potom přechodně až zataženo od severozápadu. Odpoledne a večer déšť, přehánky. Večer by měly potom srážky ubývat. Teploty zítra 17 až 22. Na jihu a východě kolem 24, na horách kolem 13 a povane mírný vítr.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně, na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, tramské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce na Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky. A ještě zahájení kurzů country tanečních ve středu 7. října od 19 hodin v kulturním domě barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. Tady se naučíte country tance pod vedením Jitky Bonušové a Jana Pumpra. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tahle písnička vyšla před 22 lety v roce 2004 na CD Rytíři oblaka, stojí za ní Texmeni a Vráťa vyskočil sestřelen. Pěkné odpoledne, hraje vám Country Radio, zdraví Jitka. Teď je 14 hodin 9 minut. Možná, že i v dopoledne, i přes poledne jste byli s námi, tak jste slyšeli siestu. A i zítra bude jako dnes polední siesta s Robertem Křesťanem. No a víkendový pokec na téma houby, houbičky. Neres.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tento víkend aktuálně na téma houby. Houbičky, houbaři, jak zpíval Jara Štercl, ty já strašně rád. A tak se ptáme, jak jste na tom vy? Jste typičtí houbaři, Češi houbaři, Moravané houbaři, Slováci houbaři a tak dále. O houbách a houbařích tedy je víkendový pokec na Country Rádiu, takže víkend pro všechny, kteří rádi takhle v srpnu, v září, v říjnu ještě vyrazí do lesa, a to je téměř asi každý z nás. Téma víc než aktuální. A dokonce už nám volá další posluchač, který se dovolal do pokecu na Country Rádiu. Dobrý den.
2: Ahoj Jitko, tady je Iva z Arbesáku.
1: Ahoj.
2: Já už teda na houby chodit nemůžu, nožičky mě nefungují, jak bych chtěla, ale mám vzpomínky na houby.
1: No povídej.
2: Tam rostlo na zahradě spoustu hub.
1: Uh-huh.
2: Bedly, plousky, hříbky, tačenky,
1: ano.
2: A čirůvky fialový.
1: A jak si to, Ivo, vysvětluješ, že zrovna na zahradě a zrovna vám rostla tahle všeho chuť?
2: No, protože původně tam byl les, ten vykáceli a
1: jo,
2: pak jsme tu parcelu koupili.
1: Aha, a to bylo milé překvapení, co?
2: No, stačilo vyběhnout z chalupy a byly houbičky do polisky nebo na smaženici.
1: A je něco, co vůbec nezbíráš, Ivo, nebo dřív si nezbírala?
2: No tak pokud jsem nějakou houbu neznala, tak jsem ji nebrala.
1: No já...
2: Zase jsme chodili na lišky.
1: Je, na vidíš lišky. To, my jsme zase lišky nikdy nezbírali, protože to bylo takový prťavý nic.
2: Je, ale ty byly dobrý na
1: smaženici. Na smaženici zrovna lišky, jo, vidíš to tak takhle, já jsem
2: to
1: ochuzená.
2: To byla fantastická smaženice z lišek.
1: A no.
2: Já jsem jezdila vládí na želivku.
1: Mhm.
2: Kousek od Dolních Královic. A tam se to dalo hrabat hráběma, ty lišky.
1: Ty, lišky jsou takový maličký, ale ne.
2: No tak jak který?
1: No tak taková liška táta je asi velká, že jo? To zase jo. No mně se zdálo, že no, to je tak malá ryba, že...
2: Většinou to mělo tak 3-4 cm hlavičky.
1: Jo, jo, jo. No vidíš to, tak to možná babička nebo mamina sbírali, a to já jsem nezbírala. Ale proč se ptám, jestli si něco nezbírala? Protože my jsme měli v Mikulášovicích chalupu a my jsme tam byli naučeni, že jsme sbírali růžovky. Znáš? Masák, růžovka.
2: Jo, ty byly taky
1: no,
2: dobrý.
1: No a tam všichni jsou se ti okolo.
2: A tam rostly.
1: Syrový rostly, nebo co?
2: Syrovinky.
1: Ano? Jo, syrovinky. Jo, syrovinky, tak
2: ty
1: to taky nezbírám.
2: Upekli, ty se upekli na kamnech.
1: Jo, jo, jo. No já jsem jenom chtěla říct, že ty růžovky tam v tom kraji, okolo tedy Mikulášovic, vlastně lidé nezbírali ty růžovky, alespoň ti, kteří nad námi ťukali na hlavu a teď čekali, co nám bude, když my jsme si udělali řízky, jako z těch masáků. No potom nám je sami nosili, ale představ si, že měli opravdu tak velké zábrany, že nám ty houby, když je našli v lese, ty růžovky, jak nám je nosili a nejedli, jenom měli hromady řízku. Tak to je jenom vlastně v podstatě takový předsudek, ale je dobře, že když člověk nějakou houbu nezná, tak si ji nemá jíst, že jo?
2: Jistě, a nemá do ní ani kopat.
1: Hlavně nekopat, protože to je pro veverky, že jo, a vůbec.
2: Jsou lidi, kteří když nějakou houbu neznají nebo mají dojem, že je...
1: No, cholerici, no.
2: ...tak ji rozšlapou.
1: Tak to bylo na hodně velké téma, že jo?
2: Červená muchomůrka,
1: no.
2: Když vykukuje z mechu.
1: To je ozdoba, viď? Lesa.
2: To je nádhera.
1: Je, a i dokonce voní
2: to,
1: trošku.
2: To, že se nedá sežrat, to na tom nezáleží.
1: To je škoda, že ty košíky, co posíláte, tady ty fotky, že nevoní, ale v podstatě ty obrázky jsou tak krásné, že já tu vůni úplně cítím. Posluchači posílají koše, hub, tak vám závidíme a přejeme a přejeme hezkou odpoledne. Díky, Ivo, že jsi zavolala. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Houby, houby, houby.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: Rádio.
1: Já vdávala se mladá a hloupá ještě víc. Těch nabídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, tak možná ani nemáte Country Rádio teď ve sluchátkách na houbách, protože se soustředíte na to, co najdete. Ivanka z Třebíče napsala krásnou vzpomínku. Ahoj do houbového studia. A ještě krásně nazvala studio Country Rádia. Ivana píše, já jako houbařka nic moc, mě musí prostě někdo přivést až k houbě, abych ji vůbec uviděla a málem mi nezašlápla, ale moje babička, to byla skvělá houbařka. Když nás jako děti, a je to hodně dávno, hlídala na chatě, ráno jsme vstávali, babička už byla zpátky z lesa s plným košíkem, no a po obědě jsme s ní šli do lesa, kde měla od rána přikryté malé houbičky listem a čekala, až do odpoledne vyrostou. No a my jsme je hledali. To bylo vzrušo. Většinou je pod tím listem potom nenašla ani babička. Krásný den všem přeje věrná posluchačka Ivana Střebíče. Ivanko, to je krásná vzpomínka. Taky mám na prarodiče ty nejhezčí vzpomínky. Moje babička mi třeba nastražovala hříbky do cesty, to jsem byla hodně malá. No jestli mi byly 4, když jsem nemohla nic najít, tak ona našla, pak to někde zasadila tak, abych tu houbu našla, tak takovou mám nejstarší vzpomínku. Ale ještě si taky pamatuju, že babička jak rázovala tím lesem, tak vybírala pařezy, ty si značila a ukazovala dědovi, pro které pojede potom vozejíčkem a dovoze domů a budeme s nima topit. Tak takovou mám vzpomínku. A někdo na telefonu má další vzpomínku. Krásné odpoledne. Pokec, Country Radio.
2: Ahoj, Jitko, tady taxikář pojem.
1: Je, Pavle. Ahoj. Taxikem na houby si jezdil, nám chceš říct.
2: No, to jsem sice nebyl jako taxikář, jo, to jsem měl soukromě.
1: Ano. No a co, seš jako, houbař?
2: Já jsem teď dlouho už na houbách nebyl, ale s manželkou jsme jezdili hodně třeba na tou malou Svatou horu, na Mníšek. Jo, protože on bylo tak nějak jako tím směrem rozmítal pod Třebšínem, odkud ona pochází.
1: No já myslím, Pavle, že jste nic ještě nezmeškali, že vlastně houbařská sezóna v podstatě pořád začíná.
2: Ale my jsme tam měli takový krásný místečko.
1: No.
2: Jo, že jsme vlastně jeli ještě podél té dálnice trošku dolů do té vesničky, jak nepamatuju, jak se jmenuje, nebo je to spíš jako osada taková. Uh-huh. Abych neměl auto někde na samotě, tak jsem nechával ta. A šli jsme tím směrem, jako jak ty lidi všichni chodili jako do toho hlubokého lesa, tak my jsme chodili na ten směr té dálnici a tam jsme vždycky našli.
1: A co jo, třeba?
2: Potkali jsme tam občas, jsme tam nějakého hubaře, jo, a všichni jsme měli něco v tom košíku, všichni jsme tam našli.
1: Takže úrodný kraj. No takže chodíš rád na houby a zase půjdete, ne, třeba?
2: No a my jsme jako třeba v dětství, tak my jsme měli chatu v Bojanovicích, nevím, jestli víš, kde to je, a jestli si vzpomeneš třeba osada Kocába, Kocába je potok, a myslím, Askalona, Dašvů, tak to spadá vlastně pod Bojanovice. A my jsme tam měli kakličku na hranici lesa, takže tam jsme chodili vždycky a tam jsme nemohli zabloudit, protože jsme to tam znali, jo, od dětství jsme tam chodili na borůvky a tak dále a tak dále. No, tak tam jsme, vždycky jsme tam něco našli, nějaký liškyčky nebo něco, jo.
1: Takže máš ty nejhezčí vzpomínky, no a doma a manželka z toho udělala nějakou dobrotu určitě.
2: No, že jsem byl malý dítě, tak to manželka nic nedělala teda.
1: Tak já jsem nějak zaslechla, že chodíte s manželkou, dobře, tak to jsem přeslechla, tak
2: jo,
1: maminka, tak babička,
2: ještě,
1: rodina.
2: Ještě teda, když se o manželce, tak to je přes 16 rokama a možná skoro přesně na den, protože dceři bude 16,
1: no.
2: Příští týden a ona tenkrát byla nějak za týden rodila a byli jsme tam právě na té malé Svaté hoře a pak jsme tam prošli tím lesem. A už jsme měli ten košík naplněný. A šli jsme si takhle podél lesa, podél pole. A,
1: no nestraš,
2: protože tam nikdo nechodil, tak my jsme tam sbírali. Já jsem tam, a protože mám od té doby asi 5. mobil, takže to nemám vyfocený. Uh-huh. A to byla tak velká houba, že se nevyšla do toho košíku, jo. To byl nějaký hřib, já to nepamatuju přesně. Uh-huh. Ale to mělo tak velkou, širokou hlavu.
1: No já ti jenom řeknu, Pavle, minulý týden jsem měla autobusem, nevím, a nastoupila paní a tam měla ale taky houbu. To byla jak deštník normální, my jsme si mysleli, že to je maketa nějaká, ale nechala nás podívat a byla to opravdu velikánský hřib. Ale ten ti měl, čekaj, já to odhadnu, 10, ten měl v průměru snad 25 centimetrů, ale to je jen můj odhad takovej.
2: No, tak to nemělo asi
1: tak jenom někdy se zadaří, no, někdy se zadaří. Pavle, pozdravuj manželku, ať se vám daří.
2: Ona
1: nejen na houbách, jo? Ona
2: slyší z rádia, jo, já volám z jejího telefonu, protože ona se dovolala, já ne.
1: Dobře, tak moc zdravíme, ahoj houbaři.
2: Měj se hezky, ahoj. Country Radio.
3: Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provazy a nikdy nikoho nedokázal podrazit Big

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prej narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev. Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčem a začali se prokopávat klíš dole, v tom slyšeli rachot tam někde hluboko dole. Kouse valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně týhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

0: Country počasí.
1: Zítra čekejte oblačno, na jihu a východě zpočátku polojasno, během dne potom čekejte přechodně zataženo, odpoledne a večer na většině území déšť, přehánky, večer by srážky měly ustávat. Teploty zítra 17 až 22, na jihu a východě kolem 24, na horách kolem 13 a mírný vítr.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
6: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

Tomáš Linka jako doma na Country Radio. Pěkné odpoledne, 15 hodin 8 minut, pohodovou veselou sobotu přejeme. Dnes si povídáme na téma houby a zdali patříte mezi houbaře. No a protože je sobota, tak dnešní písničky na přání, které začínají v 17 hodin, jsou dvouhodinové, takže můžete objednávat třeba pro Zity, které mají dnes svá

90. narozeniny. Narodil se v roce 1936 v Pohoří u Opočna. Je známý jako prozaik, textař, básník, herec samozřejmě, scénárista, taky moderátor a cimrmanolog. A ve středu 23. září mu mimo jiné věnujeme tady u nás na Country Rádiu polední siestu, písničky s jeho texty. A pozor, to není samozřejmě všechno.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A nejen u nás, je to aktuální téma, houby opravdu rostou nebo prostě začínají růst a každý správný Čech, Moravan alias další národnost samozřejmě běží do lesa, protože velké množství hub nás nenechá jen tak v klidu a my Češi od jak živa vlastně houby jsme sbírali a proto z nich známe tolik jídel. Ahoj, píše Katka, na houby do lesa nemusíme, tento parádní kousek Sýrovce nám jednou až dvakrát ročně vyroste na zahrádce na starém pařezu po ringli. Chutí je podobný kuřecímu masu a dělám ho na kari s rýží. Zdraví Kateřina z Opavy a u tohoto mailu je přiložena nádherná fotka, tak teda Katko, závidíme, no, ale taky určitě do lesa se někdy pustíte. Zdraví Mítko, ahoj, pocházím z Orlických hor a dokud jsem byla tam, hrozně ráda jsem chodila na houby, ale i na ostatní dary přírody. Moc ráda na to vzpomínám a teď už to nejde, už s tím pohybem je to horší v mém věku. Zdraví Věra z Litomyšle, Věruško, taky moc zdravíme. A jak se říká, vzpomínky zůstávají a duši hladí.
0: Country Radio.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dnes a zítra na téma houby a vy chodíte do lesa, už jste se někdy ztratili a co jste našli? Tak Vašek píše, zdravím všechny posluchače Country Rádia, máte téma houby. Ano, dnes jsem přinesl dva koše hřibů z obory Poněšice, čistý, zdravý a přeju všem bohaté úlovky, Vašek z Vítín. Možná Vašku, kdybyste poslal fotku, ale věříme samozřejmě, ta vůně jde až sem a máte se teda, závidíme. A další SMSka, kdo si navazuje, já říkám kdo si, protože SMSka není podepsaná, zřejmě jak jsme se s Ivou bavili o těch liškách, já jsem říkala, že jsou tak malinké, že vlastně třeba já nezbírám, ale Iva říkala, že je sbírá a někdo na to reaguje. Že jsou malí, nejsou, my jsme teďka byli na dovolený a předposlední den jsme šli na houby a našla jsem tam lišky, velký jak víčko od konzervy a ještě nám lidi přidali a tak jsme si, když jsme přijeli z dovolené domů, udělali smaženici a byla to paráda.
0: Country Radio.

Whisky plný džbán na Country Radio, údajně je to velice známa, nebo respektive jedna z nejznámějších irských lidovek. Nahrávka s Petrem Kocmanem je z roku 2001 a taky z Greenhorny. Pěkné odpoledne, dnes má svátek Zita, je 19. září. Je to ženské křestní jméno samozřejmě, pochází patrně z italského výrazu Zita a to znamená mladé děvče. Ve většině jazyků zní podobně, nebo respektive stejně Zita, pouze v polštině je to s tvrdým i Zita. Svatá Zita byla italská světice, která žila ve 13. století a je patronkou kuchařů, domácích služebníků a všech lidí hledajících klíče. Co se týče panovníků, tak toto jméno nosila Zita Bourbonsko-Parmská, manželka posledního císaře Rakouska-Uherska Karla I. Nejen Zitě můžete nechat zahrát v písničkách, které začínají v 17 hodin. Dnes jsou dvouhodinové. Můžete objednávat na SMS bráně 720 00 11 11 anebo přes studiozavináč.countryradio.cz. Vladimír Mišík, Jednou, takhle se jmenuje písnička, která teď začíná na Country Radio.

0: léto. Country počasí.
1: Teploty v noci klesnou na 10 stupňů. Zítra je neděle 20. září, čekejte většinu oblačno, na jihu a východě krátce polojasno. Během dne potom přechodně zataženo, odpoledne a večer na většině území déšť nebo přehánky. Hluboko večer by srážky měly ustávat. Teploty zítra 17 až 22 na východě a na jihu kolem 24, v Beskydech kolem 17 a povane mírný vítr.

Pěkné odpoledne, hezkou sobotu, hraje vám Country Radio, teď dohrál Country Band s Ivanem Černým, písnička Dobrou noc, Irene. Řada zpěváků a kapel má tuhle písničku ve svém repertoáru, třeba taky Jim Reeves, jinak český text právě písnice, která dozněla, napsal Jiří Tichota a nahrávka je z roku 1991 a je z CD Eldorado jednička. Pěkné odpoledne.

To před léto jednoho dne časně zrána řekl můj táta Krista pána, další kluk, zase kluk, a ten kluk jsem byl já. Se mnou první regiment se chystá k boji, Jižan proti sebe řanu stojí, uchovej, uchovej, uchovej, Dixieland,

kdo zná, jak veliká je Dixie. Kdo zná, jak veliká je Dixie. Šedá bruza barvě červánků se ztrácí, na zem zesedel se muži kácí. Dál, žij dál, žij dál, Dixieland. Bože, jak rád zase bych byl z vojny zpátky, spat si domov na okamžik.

tam, co leží Dixie. Kdo zná, jak veliká je Dixie, kdo zná, kdo zná.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tentokrát na téma houby, houby, houby, ty já strašně rád, jak zpívá třeba Jára Štercl. Dobrý den, píše Stany, já jsem před mnoha lety vyučený lesář a pak jsem ještě vystudoval zahradnické školy. Příroda je prostě můj druhý domov a sbírat houby zcela běžná věc, ale nikdy jsem za svůj život neviděl rozkopané houby od lidí, pokud byla nějaká poškozená, tak od zvěře, které je v lesích velké množství, asi tak, Sany. Okásany, samozřejmě někdo viděl rozkopané houby, někdo ne, to už tak bývá. Někdo kope, někdo fotí, jako třeba Jirka, který píše, ahoj Jitko, já většinou chodím na houby s foťákem, posílám malou ochutnávku svých úlovků. Ano, Jirka poslal řadu nádherných fotek, dokonce i večer nebo v noci focených. Jirka ještě píše, ostatní houby většinou nechávám pro druhé. V hezký víkend všem přeje Jirka.
0: Country Radio.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

Hanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Country Rádio, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Mirek z Třebíče.
1: Mirku, moc vás zdravím. Jste houbař?
2: Nevím, jestli jsem to nepřeslechl, ale myslím, že dost se opomíjí houba zvaná rýzec.
1: Sbíráte?
2: Sbírám a pamatuju si jako kluci, když jsme sbírali v Mladým Borovým lese a na tenkým proutku nad ohýnkem opečený. To byla bašta.
1: To věřím, no. Jak poznáte toho rýzce?
2: No, jsou dva, je rýzec pravý a rýzec kravský. No. Rýzec má takový červený mlíko, růžový a kravský je takový peprný a má bílý mlíko.
1: Moje maminka to sbírá, já to nezbírám, no, teda respektive asi nepoznám úplně rýzce. No. No tak děkujeme za tip, co sbírat a říkáte výborná houba.
2: A víte, co ještě taky?
1: No.
2: Můj kamarádovi rostla na zahradě takzvaná obří píchavka.
1: Uh-huh.
2: Ta narostla až do takového skoro melounu. Uh-huh. Když mě donesla manželka, to udělala na řízky, to bylo něco.
1: To znám, no, píchavku znám, ano.
2: No.
1: Další voňavá houbička, poklad našich lesů. Tak vzhůru do houbařské sezóny.
2: A když se ještě vrátím k těm liškám, jak jste mluvili, u nás tady na Moravě jako děcka jsme tomu říkali kuřátka, protože to bylo žlutý jak kuřátka. Když jsme jich nazběrali a babička je dala do kyselky, dva talíře na posezení.
1: Já teda teď úplně si nejsem jistá, ale mně se zdá, že kuřátka je něco jiného, ne, než lišky.
2: No,
1: kuřátka to jsou jenom takové nitky, jako. A ty lišky vypadají jako houby, ne, nebo se pletu?
2: No, lišky jsou jako houby, no, ale my jsme ty sbírali lišky a říkali jsme tomu jako dětská kuřátka.
1: Aha, a víte, co já myslím?
2: No, vím, jo.
1: Takový ty oranžový plamínky jenom ze země, jsme zase říkali my, kuřátka. Vidíte, každý, no, jiný kraj, jiný
2: tak,
1: mrav.
2: Tak, podle kraje.
1: Tak ať se vám daří a díky, že jste zavolal. Ať to u vás
2: taky
1: voní. Naschledanou.
2: Ano, naschle. Country Radio.

Nemrzí mě, i když houby najdu. Po jehličí, po mechu, prodírám se bez dechu, zkrátka dělám v lese neplechu.

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řku houby, oni Hamlete. Ačkoliv mám všech prašivek seznam, seberu i houbu, kterou neznám. Večer místo podlachu, abych vyšel ze strachu,

stala se mou vášní. Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řeknu houby, oni Hamlete. Když zaprší a potom je krásně, roste to jak v literárkách básně. Vohnu každý stromeček, zmáčknu každý kopeček, v domnění, že je to příbeček.

Každý se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řku houby, oni Hamlete. Dědeček má nejraději smrže, libuje si, že mu dá sníh vrže. Po večeři sklopil zrak, vzdychl, mě těžko nějak, musíš mi dát hoku na koňák. Babička nám po večeři zbledla, v domnění, že vedlu jedlou snědla.

0: Každej se ptá, kam jdete, co v tom ranci nesete, já řku houby, oni Hamlete.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Antri počasí.
1: Zítra je neděle 20. září, má být oblačno, na jihu a východě dopoledne místy polojasno. Během dne ale čekáme na většině území, zejména odpoledne a večer, déšť nebo přehánky. Úplně hluboko večer by měly ubývat. Teploty 17 až 22, na jihu a východě kolem 24, na horách kolem 13 a povane mírný vítr.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer, vítejte u pořadu, který si vlastně tvoříte sami. Písničky na přání vysíláme každý den od 17 hodin. Sobota je malá výjimka, ale jenom v tom, že písničky jsou dvouhodinové, takže budou trvat až do 19 hodin. Zdraví vás Jitka, vy, kteří máte narozeniny, všechno nejlepší. Dnes má svátek Zita. Zita je ženské křestní jméno, pochází patrně z italského výrazu Zita a znamená mladé děvče. Všechno nejlepší. Dobrý den, milé Country Radio. Prosili bychom za naši kapelu zahrát naší milé kamarádce a výborné kytaristce Alence Povejšilové k jejím 50. narozeninám písničku Bodláky ve vlasech. Moc děkujeme za všechny, Miloš. Prosím o písničku Haleluja, originál pro babi Lídu ke středečnímu svátku. Radost do očí a lásku do srdíčka přeji všichni z farmy od Klatov. Máme tě moc rádi, za všechno přeje. Všechno nejlepší, Adam. A my taky.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Pěkné odpoledne, posloucháte písničky na přání, můžete do nich taky volat 210 323 333. Srdečně zdravím, milé Country Radio, a prosím o písničku Bitva o Karlův most pro kamaráda Honzu. Děkuju, Hanka. A už zvedám telefon, Country Radio písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jana. Ahoj.
1: Jo, ahoj, posluchačko Jano. Slyším, že na cestě, co to bude, Jani?
2: Teď jedu domů, tak cestičku k domovu. Od Mirka Palečka.
1: Cestička, už ji hledám, za chvilinku tě doprovodí až domů a dobře dojet. Díky za zavolání, ahoj.
2: Jo, taky, ahoj, děkuju.
1: Krásný den všem, milé Country Radio, a prosím pány Černocha a Vymra v písničce Ve dvou se tohle petáhne. Moc vás zdravíme, Jíťo, a celé Country Radio, děkuju. Moc děkujeme, tři broučci.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na město paš zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Tři rádio.
1: A písničky na přání. Dobrý den, ráda bych milé Country Radio nechala zahrát sobě, manželovi Tchánovi a všem, kdo jsou teď taky na stavbě, písničku od Pokáče, ať nám to stavění jde pěkně od ruky. Děkuju, přeju všem krásnou sobotu. Ahoj, píše Lukáš, rád bych nechala zahrát Franky Dlouhán pro Martyho a kapitána Henryho, ať se jim dole v pekle dobře kalí. Děkuju.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Zdravíme vás, milí posluchači Country Rádia. Teď malinko přeskočíme takovou tu pomyslnou časovou osu. A rádi vás už nyní pozveme k pondělnímu vysílání na Country Rádiu, kde se mimo jiné dovíte, kdy vzniklo satirické divadlo Večerní Brno a jak to vlastně bylo v jeho prvopočátcích. Nebo kdo také bude slavit svůj svátek, abyste náhodou nezapomněli, komu dát nějaký dárek. No a navíc pro vás společně s Kačenkou máme připraveno i jedno tajemství. Tak nezapomeňte už v pondělí 21. září poslouchat ranní vysílání na Country Rádiu.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání taky můžete volat. Prosím, milé Country Radio, písničku Skála pro manžela Jarouška za to, že se obětoval jako řidič do sklípku. Samozřejmě píšu za celou posádku v autě Páťa. Páťo, Skálu máme tady od Nadí Urbánkové, nebo od folk týmu, nebo od dalších interpretů, tak jednu Skálu prostě vyberu, moc zdravím do auta. Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro Lacínka Sekáče, který má dnes narozeniny, nějakou od Pacifiku. Vše nejlepší přeje Miluška a Roman. Tak blahopřejeme, písnička za chvilinku. Kdo pak se dovolal do písniček na přání? Vítejte.
2: Dobrý den, Franta. Můžu vás poprosit o písničku od Pepy Fouska, o těch důchodcích.
1: Spověď důchodce, myslíte?
2: No, je tam na konci, jak nechá to dítě v té samosluze.
1: Jo. Ano, spověď důchodce se ta písnička jmenuje. Za chvilinku, vydržte u Country Radia. Hezký večer, naslyšenou.
2: Taky, naschledanou.

0: vůbec nejsem sexy.
1: Tak si, drahoušku, vybrat si nemůžeš.
0: Fakt ne.
1: Proto si uvážeš na svůj krk obě najednou.
0: Odstřihnu telefon, rozšlápnu mobil. Nikdo mě nenajde, proč bych se zlobil? Chatrč svou opevním, vlčici najím. Myslím, že nakonec ve vašem zájmu. Nakoupím střelivo, bobby a pušku. Kravatu odložím, naostřím tušku. Abych vám napsat mohl, jak jedou vlaky. Bez žen se nedá žít. A s nimi taky.

0: tak trošičku jsem sexy.
1: Tak si,
2: drahoušku, vybrat si nemůžeš.
0: Nevadí.
2: Proto si uvážeš na svůj krk obě najednou.
0: Tak jo.
3: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country Rádio. Nejvíc country a české muziky. Country Rádio.
1: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně. Od zrca

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artroza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do

říkám. Bylinné vařím hrozné čaje a žvíka má tu peprnou. Orchestr bronchů v prsou hraje, když zuby nejsou netrnou. Gastrogel chodí se mnou v lože, říhám a šeptám, kéž bych spal. Zápěstí bolí, ach můj bože, v zahradě kopu kostival. Dietu nečtu v

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Gingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásný, ať ho haněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: Posloucháte Country Radio.
2: A písničky na přání. Prosím pro manželku Zitušku k svátku písničku Johna Lennona Imagine. Vše nejlepší přeje Tony. Taky blahopřejeme písnička za chvilinku. Milé Country Radio, zahrajte nám prosím Babiho Daňka pro hezký večer všem a hlavně pro kamarádku Janu, která má dnes narozeniny. Všechno nejlepší přeji kamarádi a Tonda.

Pěkný podvečer, posloucháte písničky na přání. Ahojitko, milé Country Radio, zahraj prosím tě písničku Domovská země pro sestru Zitu k jejímu svátku. Děkuji moc, Jana a Péťa.

0: Country počasí.
1: Zítra to bude tak trošku na deštníky, bude oblačno, na jihu a východě místy polojasno. Během dne čekáme od severozápadu zataženo, odpoledne a večer déšť nebo přehánky. Teploty 17 až 22, na jihu a východě kolem 24, na horách kolem 13, v Beskydech kolem 17 a povene mírný vítr. Blíží se 18. hodina a po ní pokračují písničky na přání na Country Radio.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Fajrecht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
0: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

co stránka, kousek víkendu, vystřiženej aparátem s měkem. Pár fotek, party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Pěkný podvečer, posloucháte Písničky na přání, začíná druhá hodina, je sobota, tak proto jsou dvouhodinové. Zdraví vás Jitka, už se dívám, co nám přistalo ve schránce. Dobrý den, milé Country Rádio, posílám pozdrav do Krušných hor a posílám písničku Ostatní píseň a jde prosím o

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Country Radio písničky, dobrý den.
2: Ahoj, Jitko, tady Olin, zdravím tě.
1: Co budeme hrát, ahoj?
2: Dali bychom si Zlatokopa Toma.
1: Dobře.
2: Jsme ještě u bráchy ve Vřesovicích, dooslavujeme jeho 70. Máme tady takovou menší skupinu.
1: Je, tak vás všechny moc zdravím.
2: Banjo, harmonika, zpíváme, děvčata jsou tady krásný, takže nám pomáhají se zpěvem.
1: Krásná burčáček, sobota, věřím.
2: Burčáček, pijeme bílý, vynikající. Všechny zdravím srdečně, tobě děkuji za zahrání.
1: Já vás taky moc zdravím všechny a oslavenci, hlavně hodně zdraví, všechno nejlepší, jo? Ahoj.
2: Děkuji moc krásně, měj se krásně, ahoj.

Dobrý večer, posloucháte písničky na přání na Country Radio. Srdečně zdraví, milé Country Radio. Rádi bychom zahráli k dnešní oslavě 70. panu Oldovi Novotnému, dlouholetému provozovateli jedné krásné restaurace. Přejeme mu pevné zdraví a dobrý apetit a moc děkujeme za písničku, kterou mu pošlete, Kousavou deku. Zdraví Chotašovi z Braníka, rodina, kamarádi a známí. Taky blahopřejeme, všechno nejlepší. Hezký den vám i všem posluchačům Country Rádia. Zahrajte prosím písničku Kohout od Honzy Nedvěda pro paní Evu k narozeninám. Moc děkujeme, manžel Pavel a přátelé Jíře a Vrátil z Náchoda. Krásné narozeniny, paní Evo, všechno nejlepší. Ahoj, milé rádio, milé Country Rádio. Prosím, zahraj nám na zahrádkářskou osadu nějakou pěknou písničku od skupiny Camelot pro všechny, co tu zůstávají přes noc. Ať se jim krásně spí. Děkuju, Petr Joe.

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Country Radio, písničky, dobrý den.
2: Dobrý den, Eva Pardubice.
1: Evičko, vítejte, co mám zahrát?
2: Od Jirky Grossmana, Blizzard.
1: Hledám, nacházím, za chvilinku zahraju. Hezký díky. Večer, díky.
2: Vám taky.
1: Zase někdy zavolejte, naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
3: Když jde Blizzard,

skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil.

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou mlhou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůně už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat. Vítr stopy ničí, jako ráno jsem. Tak se nocí probíjí, z láhve brandy upíjí. A jen 3 míle mi zbývají, Marianne. A jen 3 míle mi zbývají, Marianne. V dálce světla zaplály, hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Na sedlo si hlavu dát. Už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

Dobrý večer, posloucháte písničky na přání. Dnes je sobota, to znamená, že jsou písničky dvouhodinové. Nejlepší objednávat přes webové stránky www.kantradio.cz a nebo potom se dá volat 210 323 333 přímo do vysílání a nebo pište na SMS bránu 720 00 11 11 a nebo ještě na studio@kantradio.cz. Milé Kant Radio, chceme popřát všechno nejlepší k úctyhodným 80. narozeninám Jiřímu Poštovi. Všechno nejlepší mu přeje místní porybný. K tomu hlavně pevné zdraví, kapitální úlovky a ještě jedno přátelské varování, že v 80. už je vážně na čase přestat švindlovat v šachu. K životnímu jubileu prosím zahrajte písničku Brhlíka Sojka od Pavla Dobeše a moc děkuju. To je nádherné přání, tak pane Jiří, všechno nejlepší k vašim narozeninám. Prosím, zahrajte písničku Nezapomeň na mě od Kamelotu, hrajte ji málo a byla by pro mě a všechny úspěšné i neúspěšné houbaře a moc děkuju, Saša od Brna.

dobře a každé ráno cítil vání ze Sibiře do čelistí vlka. Dal by vlastní hlavu za jediný pohled i nepatrnou zprávu, až spálil všechny mosty.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až sedí chocholka.

0: Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z báta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká, brhlík a sojka, to už se nevidí, taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.
1: Country Radio. Nejvíc country.

0: Country Radio. Jsme doma tam, kam si nás donesete ve svých srdcích.
1: Tolik dnešní písničky na vaše přání, dvouhodinové písničky, protože je sobota a to jsou vždycky písničky na přání prodloužené. Začínají v 17 hodin, končí v 19 hodin. Další písničky zase zítra, zase od 17 hodin. No a jak bude zítra? Zítra je neděle 20. září, má být oblačno, na jihu a východě polojasno. Během dne čekejte od severozápadu přechodně zataženo, zejména odpoledne a večer potom na většině území déšť nebo přehánky. Večer by měly srážky ustávat. Teploty zítra 17 až 22, na jihu a východě při zmenšené oblačnosti kolem 24, na horách kolem 13 a povane mírný vítr. I zítra bude řeč o houbách, dopoledne s Vítkem, já se budu těšit odpoledne. Děkuji za pozornost, loučí se Jitka a přeju hezký večer s Country Rádiem.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrá.

Náší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich. V noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věčný jej.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý.

spor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal, když tu náhle výkřik zazněl.

10 koltů na to, cíl svůj ihned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč 5 kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí

Nejznámější trampské písně i kousky dávno zahalené kouřem táborových ohňů. Prostě trampská sobota na Country Rádiu.

sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada. Lesk do cedru zapíchnul se akorát, jako šutr zůstal u něj Jerry stát. Upliv si zakl jako pohan sobě, hrome, teď mohl jsem skoro ležet v hrobě, tyhle t-shirt já mám rád. Jeden pro náladu, tam v teple báru, od ďábla páru ve stánu budem mít. Nech si nalejt whisky, až ti svrdnou pisky, pak teprv medle ucítíš hnedle, co je žít, bouřač se vzteká dál, stačí whisky mít na lito, nás chrání manitou. Hoši, kolky vzhůru!

patron půdu, pro nějakou hlínu můžem tu špínu vybílit.

0: Country Radio. Sobotní potlach v kouři táborového ohně. Country Radio.
1: Jak se tak městem

akord na kytaru tančila jen pro mě Marion. Větší byla jen o hlavu, popíjela s rumem kávu a já cucal vermut přes citron. V očích oheň plál,

Zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Šiškovem počítat. Nejkrásnější pro ní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Miroslav Paleček a Podsta písničce. Ve čtvrtek 24. září se sejdeme v 19 hodin v Kroměříži v klubu Starý pivovar. Opět se můžeme těšit na průřez dosavadního muzicírování od prvního vystoupení na Karlově mostě v roce 1968 přes semafor až do dnešních dnů. Uslyšíte Palečkoviny s hudebněnou poezií našich básníků a dostane se také na novinky. Břevnovský Březňák je festival, který se koná dvakrát ročně, na jaře a na podzim na Malém Břevnově. Hrají tady hvězdy i nováčci folkové, trampské a bluegrassové scény. Každý ročník zakončuje jam session, na kterém si zahrají návštěvníci se skutečnými profíky. 24. ročník Břevnovského Březňáku se koná 24. října od 18 hodin. V kulturním domě Bílá hora na Praze 6 vystoupí Choroši, Sunnyside, Michal Vilí Sedláček a For Folk. Zlaté šedesátky připravují další pravidelný koncert, tentokrát v pátek 25. září od 18 hodin na Prašivce na Praze na Letné v Ovenecké ulici. Podrobnější informace najdete jako vždy na Facebooku Zlaté šedesátky. A ještě zahájení kurzů country tanečních ve středu 7. října od 19 hodin v kulturním domě Barikádníků na Saratovské ulici na Praze 10. Tady se naučíte country tance pod vedením Jitky Bonušové a Jana Pumpra. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio uvádí 108 let trampingu s Petrem Třebickým.

Tato znělka vám ohlásila, že u mikrofonu sedí Petr Třebický. Všechny vás vítám u přijímačů a mám radost, že jste si vybrali právě Country Radio. Já třeba ho mám nejraději, takže se pohodlně posaďte, našpicujte uši a až to frčí. Abyste se hned na začátku mohli rozhodnout, jestli zůstat u rádia nebo zajít do osvěžovny, lehce vám nastíním, co mám pro vás připraveno. Tak zaprvé malé pokecání o tom, co je trimská píseň a co country. Následovat budou krásné písně, krásně zaspívané, jak jen to sestry Havelkovy umí. Pak bych si dovolil konečně rozvinout skutečnost, jak to bylo, když jsem byl kaubojem. Posléze se trochu uvolníme a dáme trempírnu Valdemara Matušky. Připraven mám i hudební kaleidoskop. A nakonec vám pustím píseň, ve které uslyšíte čistě zaspívaný tón sub kontra A. A teď mi držte palce, to všechno vyjde a nic nezvorám. Jdem na to.

Předpokládám, že jste všichni poznali Valdemara Matušku a jeho banjo. Nahrávka je z roku 1957 a byla použita v televizním pořadu Revue pro banjo v roce 1963. Ale zpívali si ji čundráci už v 50. letech a nejen u ohňů. A o století dřív si ji taky zpívali Zlatokopové na Aljašce. No a teď mi řekněte, je Zuzana Trimská píseň nebo je to country? Já nechci zatahovat polemiku na dané téma, ale nedá mi to se v tom trochu pohrabat. Já se domnívám, že písnička O Zuzano patří nespochybnitelně mezi trimskou klasiku, i když vznikla v roce 1848 a napsal jistý Stephen Collins Foster. No a co tahle píseň?

0: Petr Třebický na Country Rádiu.
1: Nepamatuji se, že by u nějakého táboráku chyběla tato písnička. A nikomu nevadí, že se jmenuje Bye Bye Love, napsali a naspívali ji do Everly Brothers a prezentovali ji v nejsledovanějším americkém televizním pořadu té doby Ed Sullivan Show v roce 1957. Tak je to country nebo trampírna? No samozřejmě, že je úplně fuk, jestli se jí říká trampírna nebo country. Důležité je to, že ty písničky jsou hezký a že je mají lidi rádi. A že se jim takové písně líbí. A tak se dohodněme, že budeme poslouchat každou dobrou a hezkou píseň. Proto jsem dnes připravil medli, ve kterém jsem, přiznám se, vynechal dechovku. Ovšem, ty písničky, které v zápětí uslyšíte, jsou samozřejmě trampírna. A kdybyste viděli ty trampky, co jí zpívají, to byste čubrněli.

Nádhera. Já vám teď přečtu, co po poslechu CDčka sester Havelkových napsal sám Ondřej Havelka. Mé drahé, poslech vašeho uměleckého alba byl pro mě konejšivým pohlazením po duši. A tak i já vroucně a na oplátku hladím vás po vašich hlavinkách a šeptám, pějte dál. Vždyť něhy, přívětivosti, malebnosti, estetična a srandy je nám tolik potřeba. Hau, váš věrný, bledý bratr Ondřej Havelka. Dáte mi určitě za pravdu, že to si říká o další písničku.

0: Country Radio.
1: Já teď za vás, za všechny poděkuji sestrám Havelkovým za jejich procítěný projev a pro dnešek se s nimi rozloučíme. Ale to neznamená, že v některém pokračování toho bohulibého hudebního seriálu se k sestřičkám nevrátíme. No a vám teď trochu podrobněji popíším mou kovbojskou eskapádu. Bylo to na začátku léta. Já, můj starší bratr Karel, povoláním herec a režisér, a Pavel Landovský jsme byli v angažmá divadla v Teplicích. Brácha při nějaké příležitosti prohlásil několik teplých slov o straně a vládě, načež byl promptně z divadla vyexpedován. A začala honba za něčím, co by nám přineslo nějaké penízky. Brácha dostal nabídku šéfovat hříbárně, kterou opustila armáda, ale neváhal a souhlasil. Já jsem na koni jezdil už od 10 let na jízdárně v Ostravě, kde jsem vyrůstal. A to se bráchovi hodilo, protože on na koni neseděl nikdy. No a tak jsme se přestěhovali do malebné osady Ústí na soutoku Hamrského potoka a říčky Mže nedaleko Kočova. Okolní krajina byla prostě pohádková. Montána hadr. Ale dál. Naši koně byly chovné klisny, kdysi dostihové, nyní tedy chovné. Všem bylo 10 let a všechny se jmenovali od písmene K. Já jsem si vybral statnou klisnu jménem Kněžna, brácha si vybral Kaluš. A začali jsme se učit, co a jak. Ale netrvalo dlouho, dorazil farmář Hodan, takto náš nadřízený, a oznámil nám, že zítra přiženou stádo jalovic. No tak jsme je pak nahnali do ohrady a zůstali na ně civět a přemýšlet, co jsme si to spískali. Ráno v 5 vyhnat kravičky na pastvinu a dávat bacha, aby si to

0: Ty potvory nerozmysleli a nechtěli se třeba vykoupat v řece. Ale byla to paráda.
1: Country Radio.

Když jsme se dotazovali, jaký budeme mít plat, dozvěděli jsme se, že peníze jsou úměrné tomu, kolik jalovičky budou přibírat na váze. OK, ale my jsme tam žádnou váhu nenašli. Teprve pak jsme se dozvěděli, že pomocí krejčovského metru změříme každou kravku za předními běhy a každý centimetr je 1 kilo. No jo, ale zkuste přesvědčit 120-kilovou jalovici, aby v klidu postála. Už jenom jak tu potvoru neposednou ulovit. Lasa jsme sice měli, ale neuměli jsme s nima lasovat. Ale vyzráli jsme na to. Otevřenou smyčku jsme zavěsili na dlouhou tyč a pomalu jsme jí kravce natáhli na rohy. Totéž ještě jednou a pak jsme jí dovlekli do stodoly, kde byly 2 sloupy proti sobě. Tam jsme je pořádně přitáhli, tím jsme jí znehybnili, no a pak už to byla hračka. Dobrý, ne?

Tuto píseň jsme si vybrali jako hymnu. A byl jsem v krnolíně oblečen. Ale zpátky do stáje. Nastal další problém. Přišel Hodan a oznámil nám, že některé kusy už jsou zralé na inseminaci a že ji máme označit a až jich bude tak 12, máme zavolat inseminátora. No jo, ale jak máme poznat ty zralé? Hodan na to řekl, že to je jednoduché. Stačí se dívat, která na tu druhou vyskakuje a pak ji označit. No jo, ale zase, jak je označit? Pak nás napadly ty tyče. Malířskou štětku jsme přivázali na špičku tyče, namočili do vápna a mázli kravičku po prdýlce a bylo vymalováno. Byli jsme na sebe hrdí, ale ne dlouho. Při kontrole se přišlo na to, že ani jedna jalovice nezabrezla. To se ještě nikdy nestalo. Hodan zuřil, že už těch našich srandiček bylo dost a že nám to dá zaplatit. No ale my jsme bojovali, vědomi si dobře udělané práce. A když jsme pak Hodanovi popsali, jak jsme postupovali, tak nám oznámil, že jsme sice voslové, ale že to platit nebudem. Ta správná byla ta, na kterou kolegyně vyskakovali.

Na konci léta přijeli nákladňáky a všechny klisny odvezli na Jatka. A tím skončilo nejkrásnější léto mého života. Ach jo. Už minule jsme si pouštěli dvě písničky, které naspíval Valda až v Americe. Tak proč si ještě nějakou nepustit?

A přitom asi štěkal ten námořník, nebo co. No, nic, každý mu se líbí něco jiného. A teď mi dovolte trochu si odskočit. Často se mě ptají, jak jsem s muzikou začínal. Tak stručně, začínal jsem s Dixielandem. Ten byl v 50. letech velmi oblíben. V mnoha barech se hrál Dixík a k tomu se tančilo. A kouřilo a bumbalo. Dneska už málo kdo ví, jak ta muzika zní, ale ode dneška to vy vědět budete, protože já vám jednu ukázku zahraju.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. 108 let trampingu na Country Radio.
1: No, je to řízná muzika, ve které se dá vyřádit v improvizacích. Na začátku se zahraje motiv a pak se střídají jednotliví muzikanti v improvizovaných solech, aby se na konci zase sešli a ten motiv dohráli. Tuto ukázku pro vás zahrála kapela Aurora Jazz Band a dovolte mi podotknout, že solo na kytaru hrál můj syn Vláďa. V únorovém pořadu jsem vám letmo připomněl Kučerovce. Já vím, je to pro starší a pokročilé, ale stojí za to si na období Kučerovců zavzpomínat. Tenkrát byli hodně slavní a hodně oblíbení. Dáme jednu ukázku a když bude mít ohlas, příště by jich mohlo být víc. Duke Kahanamoku.

nyní z jiného soudku. Píseň Čekej tiše v podání Evičky Olmerové se už dávno probojovala na pomyslný piedestal slávy, možná i díky povedenému textu Jirky Grossmana. Ale kdo z vás ví, že původní text je o muži, který telefonuje se ženou, kterou miluje, když si uvědomí, že je s ní jiný muž? Prekérní situace. Naspíval jí Jim Reeves a jmenuje se I'll Have to Go. Ostatně, proč si ji neposlechnout? Stojí to za to.

Když jsem hledal před časem nějaké dobré orchestrálky k mým videům, tak to byla jedna z nich. Já se rozplýval nad tou nádherou, jak to krásně plyne, a říkal jsem si, no jo, Amerika, tam jsou borci. Jistě už tušíte, že jsem se totálně seknul. Takhle hraje Slávek Hanzlík a to je Čech jak poleno. Pravda, dost často tvoří ve státech, ale pak si to přiveze domů a posluchači zírají. A není to 30krát opakovaná jedna ruka dlouhá. No nic, jedeme dál. V únorovém vysílání jsem hledal zpěváky s hlubokým hlasem, kteří zpívají trymské písničky. Ale moc se to nevedlo. Vzpomněl jsem si na brněnskýho Bejka a pak na Vráťu Vyskočila, ale to je pořád málo. Tak víte co? Já se k ním přidám.

Ovšem, teď se přidal bez pobízení zpěvák, který je hlubokým hlasem přímo proslulý. Tennessee Ernie Ford a písnička Try Me One More Time.

0: One more time.
1: Country Radio.
2: Teď by to chtělo bluegrass, aby se ty hlasy vyrovnaly. Tak snad něco najdu. Víte, je zajímavé, jak se v 60. letech k táborovým ohňům pomalu, ale jistě probojovávaly pětistrunná banjo a mandolíny a hudební styl zvaný Modrá tráva. Po vzoru jejího nejznámějšího zpěváka, pana Billa Monroea, zvaného otec bluegrassu, se rodili zpěváci, zpívající téměř vysoce položenými hlasy a vytvářeli k tomu zdařilé vícehlasé sbory. Ten styl se zrodil v horách a vesničkách a možná proto zůstal původní i potom, co country hudba 50. a 60. let prakticky zanikla. Poslechněte si skladbu budějovické skupiny Vodáci. Je to čistokrevný bluegrass s vtipným českým textem.

Nože, tím jsme zakončili kapitolu Kaleidoskop a mrknem na hodiny, abychom se dozvěděli, kolik toho ještě zvládnem. Před tou závěrečnou peckou vám ještě pustím píseň, kterou jsme si zpívávali v cizích zemích, když nám bylo smutno.

A teď ještě ta slíbená pecka. Skupina Home Free často přejímá vyzkoušené a oblíbené písně a obléká je do vlastních a neotřelých aranžmá. A nezapomeňte, že nepoužívají žádné hudební nástroje. Jenom zpěv.

0: No a to bylo pro dnešek vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Třebický. A kdybyste něco chtěli, přijďte na koncert KTO a tam se domluvíme. Ahoj!
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif u Šlíně prdlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
3: Country.

Je 21 hodin. Country Radio. Sobotní potlach v kouři táborového ohně. Country Radio.

kam asi osud zavál moji krásnou zlatovlasou Kitty. No, patrně hlídá vnoučata nebo kouká na bednu. A já si zapálím dýmku, dám si něco ostřejšího a poslechnu si nějakou tu trampskou klasiku.

0: co zná, je jméno Woodcraft.
1: Country Radio. Sobotní potlach v kouři Tal.

Tenkrát jsem ještě nevěděl, stařičký Don Diego, co to hřípě pro tebe znamená. Nevěděl jsem, že se přihnalo štváno žárem až k

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Alcazar, Lone Star, Údolí oddechu, El Paso, Zlomená fajfka. Ty staré osady, kde jsem zanechal mládí, vzpomínky. No, asi taky ledviny. No což, starý parde, hrábni do strun.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a

mrtvola bledá, ke dnu cestu si hledá, sám ďábel se tomu chechtá, až mu pěna paty lechtá.

každý večer jezdí do mlení. Táborové ohně planou tmou, kol kolem nich pionýři sedí.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Kolem nás, jak dobře víte, nejsou lidi fit. Oči mají krhavý a skáčí.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne, žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne, výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme zcela zásadní album Kdo to zavinil od Slávka Janouška.
0: Country rádio, nejvíc country a českých písniček.

Na modrý planetě kvete to žije, bouře tu vládnou, pak špínu smije. Z voňavých lesů a kamenů od řeky nikdo tu nemůže přece být.

Jo, tyhle dlouhý sobotní večer já mám rád. Dám si trochu másla do grogu, prošťouchnu starou briérku, na houpací křeslo hodím deku, vonící od léta kouzem táboráku a pustím country rádio. No to je ono.

Barcelony, hráči a vrahu. Dohrál jsi, krátce si hrál, prohrál jsi, všecko je v tahu. Čas a

tam, kde se s řekou stará jedle spolí, kde veřej hladí místa dávných jezů, kde stráně jsou mega.

tam, kde si čistou starou řeku hlídal, kde zval tě na prám přímo z hloupy stín. Tam bývalo místo, kryté střechou od vínu, a lesní pozadí

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirovský.

Tak, teďka vám řeknu něco, co opravdu, já nevím, já se v tom sám nevyznám. Tak abychom se do toho pustili, tak já vám to teďka řeknu, ale prosím vás, sledujte mě dobře, já totiž sám nevím, já jsem z toho opravdu jelen Daně Kastrnec, tak dávejte pozor. Tak před několika lety jsem se ubytoval na zderaze u jedny vdovičky, která, já nevím proč, ale našel jsem v novinách inzerát, že zkrátka se přijme nabít nějaký slušný pán. No tak já jsem se šel podívat a to je právě to, tam na, to bylo na tom zderaze, na zderaze a já jsem tam šel na ten inzerát a to bylo to, co jsem vám předeslal, že jsem se ubytoval na tom zderaze. Tak já vám to ještě jako vysvětlím. Tak jsem tam přišel podle inzerátu, do toho domu zazvoním a teď mě přijde otevřít nějaká taková příjemná paní a pozvala mě dál, já pán moje úcta, ona pán taky moje úcta, já jsem, prosím vás pěkně, já jsem tady čet v novinách inzerát, je to tady u vás podle ty, a jo, ano, tak se pojďte podívat na ten pokojíček, jestli se vám bude líbit. Já jsem povedal, no to já uvidím. No tak zkrátka jsem se šel podívat. No a pokojček byl hezký, moc se mi to líbilo. Já jsem povedal, ano, já si to pronajmu, dal jsem jí závdavek, no a za krátkou dobu jsem se tam nastěhoval. No když jsem se tak kapičku zabydlel, trošičku jsem byl zabydlený, jak se říká, tak jsem zkrátka viděl, že ta vdovička je asi 40 let, no a tak jsem se po ní díval, ona se dívala po mně, já jsem se díval po ní a pak jsme se dívali oba dva najednou a no a netrvalo to dlouho, tak jsem zkrátka jí povídám, já, jestli zvážená vdovo, jestli nemáte nic proti tomu, já bych byl tak, já bych byl tak laskav, totiž já bych chtěl, já bych vás požádal o ruku. No tak ona jako nejdřív byla jako se upejpala, pak jsem, já jsem se pak taky, no já už jsem se tak neupejpal. No tak zkrátka po tom pejpání, no řekl jsem, no tak dobře, no a slovo dalo slovo, no a zkrátka dobře byla svatba. No když je svatba, tak musí být taky samozřejmě svatební hostina. No tak já pochopitelně jsem taky na tu svatbu pozval mýho otce, který mimochodem byl řečeno, byl vdovcem. No, pak Petík, taky v nejlepších letech, najednou se začne dívat a zalíbila se mu dceruška ty vdovičky, respektive moje nevlastní dceruška. No a za nějaký čas nějak se dohodli a on si ji vzal. Můj otec teda si vzal mou dceru a stal se následkem toho mým zetěm a já jeho tchánem. A teď to začne být zamíchaný. Má nevlastní dcera stala se mou nevlastní matkou, poněvadž si jí můj otec vzal za manželku. A já muž její matky, teda její otec, stal jsem se jejím synem. Teď ale to začne. Za rok narodil se mý dceři, tedy ženě mýho otce, totiž mý matce syn. Tak já jsem se stal dědečkem syna mýho otce, poněvadž jsem byl mužem matky otcovy ženy a můj vnuk, totiž syn mýho otce, byl zároveň mým bratrem a švagrem své babičky, totiž, jo, totiž mý ženy. Já už je v tom teď. A v tom se ale narodil taky mě. Totiž to povídám, já už jsem z toho, mý ženě, matce mýho otce, babičce mýho bratra syn. Takovej roztomilej, ale roztomilej klučina. A teď se stal můj malinký syn bratrem mý ženy, to jest mý dcery, respektive mý matky. Můj tatík, který si vzal mou dceru, stal se švagrem vlastního syna, poněvadž měl jeho sestru za ženu. A poněvadž on
jakožto můj otec je zároveň dědečkem mýho syna, svýho švagra, jsem já dědečkem mýho syna, ergo pradědečkem, a co pradědeček svýho syna, jsem teda svůj vlastní dědeček.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

co nás trefí v čího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu pod víky poslouchat slavíky, zpívat si s nima.

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Mezinárodní soutěž jedlíků. K naší rodině nebyl osud příliš příznivý. Otec opovrhl prací, řka, že není důstojná moderního člověka a náhodnými výhrami chtěl dosáhnout úrovně, o které se píše v novinách. Sbíral košky, sázel sportku a nutil sestru, aby za úplatu krátila cizincům dlouhou chvíli. Naše příjmy však stále nedosahovaly patřičné výše, přestože i já jsem přiložil ruku k dílu a prodával večerní Prahu dlouho do noci. A že jsem si nevybral špatné místo. Opřen o smrk v krčském lese jsem daleko široko neměl konkurenci. Ale nevěřili byste, jak málo lidí chodí večer na houby. Nebýt několika milenců, kterým jsem vnutil výtisk ve správné chvíli, těžko bych mohl je domů tramvají jako pán. Jednou, když jsme tak seděli doma u stolu nad nakreslenou večeří a otec pročítal mou večerní Prahu, padl mu náhle zrak na titulek. Pozor, soutěž. Karneval pražských jatek, Lucerna. Soutěž o nejvtipnější masku, Miss Šunka 1967. Mezinárodní soutěž o největšího jedlíka všech dob. To je příležitost pro naši rodinu, zvolal otec. Obsadíme hlavní disciplínu soutěž jedlíků. A hned začneme s tréninkem. Od této chvíle nikdo nepozře ani sousta, rozkázal, aby zamezil pokušení, vygumoval večeři. Všichni souhlasili, že soutěž jedlíků je poslední příležitost, jak nabít sil. Den před závodem nás otec vodil kolem řeznických krámků, abychom vyladili formu. Měl jsem formu tak vyladěnou, že jsem nemohl už bez jídla vydržet a v nestřežené chvíli jsem zhltl dešťovku, kterou vykrmujeme hlínou na vánoční hody. Druhého dne jsme se zbytkem posledních sil doklopítali na karneval. Uprostřed sálu už rozhodčí přijímal přihlášky k soutěži nenasytů. Vedle vypasených závodníků, většinou z jatek a z ciziny, jsme nevypadali jako favorité. Nedbali jsme však posměšků a zaujali místa u stolu. Na zádech jsme měli startovní čísla. Zazněl gong. Otec pohledem povzbudil rodinný tým, kterému šlo o všechno. Číšníci přinesli příbory. Děda nevydržel napětí chvíle a v rychlosti ho snědl. Otec se rozčílil a vyčinil mu, že se před závody zbytečně předspává kovem. Začalo první kolo soutěže. Před závodníky se objevily mísy s 50 švestkovými knedlíky. Polikali jsme je po čtyřech, děd jedl i nosem. Otec, trenér, neustále udržoval přehled a volal: zachovávat rytmus, zachovávat rytmus. Závod teprve začal. A hlavně pozor na žrouta s číslem 13. Hází to do sebe jak lopatou. Celá naše rodina prošla prvním kolem a bezpečně splnila časový limit 3 minuty. Asi 1/3 našich a zahraničních závodníků odpadla a někteří nastoupili do druhého kola s funěním přejedených, zatímco my měli pořád neskonalý hlad. Druhé kolo bylo zcela jasně naší záležitostí. Otec vida kopce jídla litoval, že u příležitosti soutěže nevystrojil sestře svatbu. Do třetího kola nás šlo 7. Naše rodina, závodník s číslem 13 a jakýsi švýcarský břicháč vytrénovaný ajdamem, který každý knedlík zapil půl litrem piva. Před každého z nás postavili 100 knedlíků. Děda snědl 40 a zdál se být vyčerpán. Kov v žaludku přeci jen tížil. Nerad se loučil s jídlem a bylo trapné, když zbylé knedlíky balil do papíru, mumla je cosi o nevšední kvalitě těchto kuliček z těsta. Maminka vzdala při 70. a otec ji proklel. Ve 4. kole zastupoval rodinu, otec a já. Z konkurence zbyl nebezpečný žrout s číslem 13, zatímco břicháč při 90. knedlíku puknul. Otec nenávistně pozoroval žrouta,
který se na nás usmíval a vypadal, že je ve formě. Zabil bych ho, šeptal. Abych se přiznal, jsem už skoro najedenej a ani mi kredlíky tak nechutnají. Také já jsem nebyl při síle. Musíš vydržet, poroučil tatík. Jsi naději rodiny. Od 2 let si hladověl. Udělám, co mohu, slíbil jsem a sáhl po nové várce 200. Otec snědl 30 a byl vyřízen. Pomocí sugestce a hesla ukaž, že si jedlík, vsuň tam ještě knedlík, jich zdolal dalších 8 a omdlel. Z posledních sil se doplazil ke žroutovi a chtěl hordousit. Pak ale definitivně klesl. Celá tíha finále ležela na mě. Při 50. knedlíku jsem však cítil, že nemůžu dál. Soupeř měl náskok dobrých 60 a zdál se být teprve správně rozjeden. Obecenstvo se dostávalo do varu. Přesvědčoval jsem se, že mám hlad. Předříkával jsem si jeden za maminku, jeden za tatínka a pěchoval jsem do sebe ty nechutné mastné koule. Oči se mi podlévaly krví, dech se mi krátil. Bylo mi jasné, že tohoto soupeře nezdolám. Pokusil jsem se o trik. Vstal jsem, vsunul ledabile knedlík pod tvář a zasupěl. Nabízím ti remizu, budulínku nechutný. Nehazarduj se zdravím. Žrout s číslem 13 se ke mně otočil a pravil důstojně. My Ukrajinci remízy neznájem. Poznal jsem, že je vše ztraceno. Ten člověk má trénink, o jakém se mi nesnilo. Otec nás seřadil. Čekali jsme výprask, ale tatík prohlásil. Pojďme domů. Porážka od přítele není hanbou.

tam dojdu se svým klukem, už postavíčku zpívají. Co naučil se chodit, tak 9 hodin ráno každou neděli. Vařino mi krade a skáče po mé posteli.

schodek mi vždycky strhne. Švatlá přitom ty své nesmysly. Prý v kosteličku zvoní, tak aby jsme o nic nepřišli.

Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.

0: night while I was sleeping. A dream that I was Hank's guitar. Last night while I was sleeping, I dreamed that I was Hank's guitar.
1: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
2: Tentokrát si poslechneme zcela zásadní album Kdo to zavinil od Slávka Janouška.
3: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

láska tvaru má krásu zám, umí překrásně hrát. Nevím proč, má drahá Suzan, měl bych však si tě brát. Dobře víš, jak je mi cizí váš dům prokletý, kde tvůj brácha a táta spoutat chtějí.

dům, zívám nudou, já nejsem blázen, víš, abych s kulhavou mulou den co den plnil spíš. Suzan, chápej, že já jsem vždycky volnej jak mrak,

tak sám. Vlasy tvý mi z dálky voní a já rád tě mám. Buď moudrá, má Suzan, a přeji mi neklid můj, pak i v horoucích peklech budu navždy.